znáš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý Folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 16:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, mezinárodní bluegrassový Nugget, poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hop-Trop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
4: Ahoj, krásné odpoledne.
3: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
4: Výborně, a je tady k dispozici.
3: Dal bys si.
4: Dal bych si,
3: ale
4: no.
3: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
4: Tak potom, dobře.
3: Dobře.
4: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval zrzavý, ten se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď. Tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hab, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Seslalo samo nebe, no. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady.

0: lékaři. V dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
1: Jako by tam byl nějaký odraz?
0: No
1: obraz.
0: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly jasně. Tyhle ty věci, no, to jsou...
1: A jak se to dělalo teda?
0: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo
1: intenzitu
0: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
0: No to bylo ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
1: on
0: si
1: nesměl. A zase podle té matnice je tam instalované.
0: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle, to pozor, bo kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je. No a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička. A spoustu jiných filmů ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tedy Vešteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celu. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč? No pre problém. Ne, počkej, to nie je problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj. A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: Saša, Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co?
10: No, no.
11: Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong-un.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád to je. Ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lednici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně, a ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: No, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běžím!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já nevím.
5: Je, na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse megamata. Solo sano eto bene. Jestem z rufi, povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, Toyota. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní stroje, to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochocký, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně.
4: Ano, ano.
2: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho Palmařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska, tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMSky, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Švédská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No, pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano. V autobuse jede 5 policajtů. Ano. 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Nepřepočítala jste se?
3: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju léto,
5: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Česká Kamenice postavila na místě textilky domov pro seniory. Mimo ní na Česko-Lipsku radnice obnovila zaniklý hřbitov. Na zámku ve Šluknově se koná výstava k příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Česká Kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou budovách je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Při čtvrtečním otevření to řekl starosta Jan Papajanovský z Hnutí STAN. O klienty se postará 16 pečovatelek a 3 zdravotní sestry. Největší investice pětitisícového města vyšla na 240 milionů. Z toho 160 milionů korun pokryla dotace z Evropské unie. 8 miliony korun přispěl Ústecký kraj a zbytek zaplatila radnice ze svého rozpočtu. Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku. Zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Kapacita by měla vydržet nejméně 100 let, říká starosta Petr Král z Hnutí ANO.
3: Opravili jsme stávají ty kapli, která tam je. Udělali jsme novou sypovou hůdku v takovém stylu, co mají ve Švédsku, že tam máme prostě dubový trámy velký a zároveň nám teďka přivezou někdy v září kolumbária, protože jsme koupili kolumbária jakoby montované od jedné firmy.
2: Výstavu k příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku najdou návštěvníci na zámku ve Šluknově. Nejsevernější rozhlednu České republiky město obnovilo a návštěvníkům se zpřístupní 26. září. Model rozhledny si zájemci mohou prohlédnout na výstavě pod názvem Vrch Jitrovník, která bude na zámku do 25. září.
4: Rozhledna stojí na Jitrovníku po více než 120 letech. Ta původní zanikla po vichřici v roce 1903. Za novou stavbu zaplatilo město zhruba na 13 milionů korun. Oproti původní rozhledně je o 7 metrů vyšší. Ze Šluknovská Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku ojedinělé mlhy, jinak až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 na Děčínsku mezi Ludvíkovicemi a Huntířovem je kvůli pracím údržby uzavřen jeden jízdní pruh. A na Českolipsku mezi Jáchymovem a Luhovem je kvůli stavebním pracím uzavřen železniční přejezd. Projedete po objížďce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, je tu ráno páteční 21. srpna. Za chvilku pohled do kalendáře, právě na to dnešní datum, které probereme s Petrem Jungmanem podrobněji. A pak se podíváme do Ústeckého divadla. Řeklo by se, že jsou prázdniny, že bude mít prázdniny i orchestr, ale ouha, divadlo města propůjčilo své prostory i orchestr mezinárodním dirigentským kurzům. A jak takový kurz vypadá, to si povíme před půl šestou. Teď ale písničky, které nestárnou. Hana Zagorová nebo Michal David.
0: Dobré ráno s
6: Petrem Beranem.

0: Dospívala Hana Zagorová a 10 minut po 5. hodině s Českým rozhlasem Sever nahlížíme do kalendáře. A dneska je pro nás, pro všechny, myslím, velmi důležité datum 21. srpen. Jistě si vzpomenete na výročí srpnové okupace, ale i další zajímavé věci našel v kalendáři Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda 5 zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
6: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
6: Letos?
2: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:16, jaké máme počasí na severu Čech, tak teploty teď ráno od 13 do 16 stupňů Celsia, pohled na radar nám neukazuje žádné srážky, ale pátek deštivý asi bude, i když ráno a dopoledne bude ještě místy polojasno, během dne té oblačnosti bude přibývat, no a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Řeklo by se, že jsou prázdniny, takže budou fungovat i prázdniny divadelní, ale takový orchestr divadla města Ústí nad Labem od poloviny srpna divadelní prázdniny nemá, protože s ním pracují účastníci mezinárodních dirigentských kurzů. Ty vede významný americký pedagog a dirigent Benjamin Loeb. Slávka Brádlová se za ním vypravila a zdánlivě prostou otázku položila. Noty jsou napsané, tempo je dané, tak v čem je vlastně role dirigenta?
1: It's a good question, but there's so many people
2: Takže
1: playing.
2: Pan Loeb říká, že je hodně těch hudebníků, každý hraje jiný hlas, jsou různě dlouhé noty, je tam dynamika, jeden musí hrát na hlas, druhý zase tiše a musí tam někdo být, který jim dá určitý řád.
1: So somebody has to make a decision.
3: Celkem s překvapením jsem viděla, kolik je mezi účastníky žen, kdysi to bylo povolání výsostně mužské. Jak pan Loeb vnímá ženy? Taktovkou.
1: Women and men should both be conducting.
2: Vnímá to tak, že úplně každý člověk, jestli je to muž nebo žena, může tuto profesi vykonat a je to jenom dobře, jenom to uvítá. Jestli je to muž nebo žena, to vůbec nedělá žádný rozdíl. Každý člověk je jedinečný a jestli je to muž nebo žena, to vůbec nehraje žádnou roli.
3: Co vlastně se tady studenti naučí?
1: And the conductors are learning how to show what they want and what they think is in the music.
2: Pan Loeb říkal, že je důležitý, že nemůžeme mluvit během koncertu nebo během zkoušky. Ten dirigent nebo dirigentka musí ukázat, co chce vyjádřit, co ten autor s tím myslel, ale i vlastní emoce, vlastní myšlení. Raději jim, jestli tam nějaká pasáž musí být pomalejší, musí tam být nějaká krátká nota a tohle, co musí ukázat, aby to bylo tak, aby každý ze sebe vydal úplně ten maximum emocí, myšlenek, který do ty hudby jako prostě vloží i sám a který jsou napsaný od autora. A tohle to je to směrodatný. Tam jim chtějí dát nějaký rady, aby nějaký maličkosti mohli ještě vylepšit a tak dále.
1: Because we can't talk, we have to show.
3: Maybe how make contact.
1: Yes, absolutely.
3: Slyšeli jsme, co kurzy dají těm studentům, protože vy jako Albrecht Müller stojíte vlastně v tom organizačním zákulisí kurzu. Co to dává orchestru? Střídají se jim tam začínající dirigenti. Už to samo o sobě je dost náročné.
2: Je to samozřejmě náročný, ale když potom ty vyučující dávají těm dirigentům impulzy, tak tyhle ty impulzy, já nevím jakým způsobem, ale přenesou si na to těleso, každého jednotlivce. Je to tak, že na tom může růst i ta kapela, ten orchestr.
0: Uzavírá Albrecht Müller, který se také ujal tlumočení. No a pokud byste si chtěli poslechnout výsledek práce kurzistů i pedagogů, tak vlastně taková malá pozvánka. V plánu je 24. srpna, to znamená v pondělí.

říct. Za malou chvíli už tu bude půl šestá a Petra Vališová přinese aktuální zprávy. Podíváme se třeba do Liberce, kde si dnes připomenou 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Víc ve zprávách už za chvíli.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Začátek sklizně chmelu se v posledních letech posunul do druhé poloviny srpna. Ta letošní má podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany začít mezi 22. a 24. srpnem a trvat bude zhruba 3 týdny. Liberec si připomene 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vzpomínkové shromáždění s položením květin začne v 9 hodin u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí doktora Edvarda Beneše. Právě tam si město připomene 9 lidí, kteří při srpnové okupaci v Liberci zemřeli i desítky dalších zraněných. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Část Čech a západ Moravy odpoledne zasáhnou velmi silné bouřky. Meteorologové taky varují před přívalovým deštěm. Místy může spadnout až kolem 70 mm srážek. Hrozí proto zatopení sklepů a dalších níž položených míst. Výstraha platí od 16 hodin do zítřejších 2 ráno. Fotbalisté Jablonce v prvním zápase závěrečného play-off o konferenční ligu prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. A počasí na dnešek polojasno až oblačno, déšť, přeháňky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích je kvůli úpravě parkovacích míst uzavřená ulice Čelakovského. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 17:30 od Petry Vališové jste slyšeli, za chvilku to bude pozvánka k odpolednímu vysílání a protože máme pátek, tak dneska po 13. hodině vás budou provázet doktorka Kateřina Zeithamlová a Patrik Rozehnal. Jaké problémy budou řešit, povíme si. A před 6. hodinou další babské rady, tentokrát se dostaneme k vínu a dáme si jednu radu, která je až neuvěřitelná, nevylévat zbytky, i když nevím, jestli se někde nějaké zbytky vína vůbec najdou. Teď už každopádně písničky, které nestárnou, je tu Turbo.

0: Dospíval Petr Smálený na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné vstávání společně s námi a pozvánka k odpolednímu vysílání, protože je tu pátek, opět přijde do naší poradny o zdravém a životním stylu a zdraví doktorka Kateřina Cajdhamlová a taky Patrik Rozehnal. A jako téma pro dnešní povídání si vybrali sucho v ústech.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: 5:47 je tu předpověď počasí, jaký bude pátek, tak aktuální teploty od 13 do 16 stupňů. Nevidíme žádné srážky v tuhle chvíli, ale během pátku přece jenom sprchne. Teď ráno a dopoledne bude většinou polojasno. Ale během dne bude té oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky, místy dokonce i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 24 až 27 stupňů.
2: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: Za 9 minut bude 6 hodin a my tu máme babské rady. A ty se budou dneska hodit hlavně těm, kdo si občas dají rádi třeba k večeru víno. Tak pozor, nevylévejte jeho zbytky. Nevěřili byste, k čemu všemu se dá takové víno využít. Tak třeba při úklidu nebo při pěstování pokojových květin. A jak? To ví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze jej použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: věř mi, poslední.
1: Poslední.
0: Rally poslední a Věra Martinová. Za chvilku další aktuální zprávy, které pro vás bude mít za malou chvíli Petra Vališová. A co se dozvíte? Třeba to, že sídliště v Doxech na Českolipsku opraví náhradní dodavatel. Víc si řekneme ve zprávách 6.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami v Ústeckém kraji. Výstraha platí od dnešních 16 hodin do sobotních 2 hodin ráno. Sídliště v Doxech na Českolipsku opraví náhradní dodavatel. Spojené státy chtějí zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ústecký kraj čekají dnes odpoledne do noci silné bouřky. Výstraha platí od 16 hodin do sobotních 2 hodin ráno a týká se jižní části Ústeckého kraje, Lovosic, Roudnice nad Labem, Litoměřicka a Lounska. S bouřkami může přijít i silný vítr, který může způsobit pád větví i celých stromů. Komplikace mohou nastat i v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
4: Hrozí riziko lokálního přívalového deště způsobujícího zatopení níže položených míst a například odchody, sklepy a při vyšším nasycení půdy i rozvodnění malých toků.
2: Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice tak obě etapy zaplatí 9 milionů korun bez DPH.
5: V letošním roce se dělníci zaměří na prostor mezi bytovými domy. Jak popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt, na jaře se firma přesune do Hálkovy ulice, kde bude dělat nové povrchy. Tomu budou předcházet rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nezbytné přeložky plynovodu. Už příští týden by měla začít další velká oprava, a to v Josefské ulici. Ta má být dokončená ještě letos. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Liberecký kraj podpoří další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita žákům základních a středních škol zhruba 15 celoročních kurzů. Ty budou díky krajské podpoře stát maximálně 4,5 tisíce korun. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku ojedinělé mlhy, jinak až polojasno. Během dne bude v oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objížděte to po silnici 1/27. A v Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřená Duchcovská ulice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: S
6: Zprávy v 6 a Petra Vališová. Pěkné páteční ráno. Za chvilku nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech. 31-letý muž z Kadaně se ani ne rok po návratu z vězení rozhodl, že se tam chce zřejmě velmi rychle vrátit, jak se dozvíte v našich krimi historkách. No a pak trošku pozvánka na 7. ročník turistické akce, která se jmenuje Opárenská kecka. Vyrazit můžete v neděli. Pozvánku tu budeme mít před 6:30. A teď už písničky, které nestárnou, Chris Ria nebo Marcela Holanová.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: 31letý muž z Kadaně se ani ne rok po návratu z vězení rozhodl, že s krádežemi ještě neskončil. Policisté mu prokázali dvě odcizená kola. Jedno zmizelo ze dvora domů a mělo hodnotu nejméně 11 000 korun, druhé, tentokrát elektrokolo, za 74 000 si muž odvezl od domu, kde ho majitel nechal jen na chvíli bez zajištění. Obyčejné kolo policisté vypátrali a vrátili, i když ho zloděj mezi tím stihl přestříkat modrým sprejem. Elektrokolo se podařilo zajistit ještě v den krádeže. Podezřelého pak usvědčili kamerové záznamy. Muž se ke všemu přiznal a soud ho poslal do vazby. Hrozí mu až 2 roky vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zbývala Jitka Zelenková, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Přeju dobré ráno a teď už můžeme jít na počasí.
1: Počasí.
0: Jak to dnes vypadá na severu Čech? Tak aktuální teploty, teď ráno na vyvětrání ideální 13 až 15 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky. Ale během pátku se jich asi dočkáme, protože teď ráno a dopoledne sice bude místy až polojasno, pozor také, pokud jedete po silnicích, můžete narazit na mlhu. Ale během dne pak bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy také bouřky, které mohou být opravdu velmi silné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia, jinak tady mám předpokládané množství srážek, takové standardní 2 až 20 mm, ale v bouřkách dokonce i přes 40 mm a meteorologové předpokládají dokonce v těch bouřkách i kroupy. Ale o tom budeme mluvit přímo s meteorology také už za půl hodinky, takže pokud si to chcete poslechnout přímo od specialistů, rozhodně zůstaňte naladěni na Český rozhlas Sever.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A máme tu pozvánku, pokud chcete šlapat křížem krajem, což je samozřejmě dobře, je tu opravdu jedna z legendárních akcí, tradiční turistická opárenská kecka. Tak můžeme nazout kecky a nechat se vést Evou Bucharovou a v neděli objevit nejhezčí místa českého středohoří.
2: Opárenská kecka je výlet malebným opárenským údolím, který můžete doplnit jízdou motoráčkem nebo pořádným výšlapem na Lovoš. K tomu je připravená interaktivní dětská stezka a řada odměn. Turisticko-zábavná akce Opárenská kecka je určená rodinám s dětmi, rekreačním turistům i zkušenějším výletníkům. Trasy připravili pořadatelé různě dlouhé, 3, 5, 12 a 32 kilometrů. Start i cíl je v neděli 23. srpna ve sportovním areálu v Malých Žernosekách mezi 9. raní a 8. večerní. Trasy vedou po atraktivních místech českého středohoří. Opárenská kecka není závod a nejde ani o to být co nejrychleji v cíli. Hlavně se projděte krásnou krajinou. A děti se nudit nebudou. Pořadatelé připravili soutěže, úkoly a další zábavu. Hlavní dětský program bude přímo v Opárenském údolí, mezi Opárnem a Malými Žernosekami. Součástí nedělního programu budou i skákací hrady. Náročnější turisté se můžou vydat na Lovoš, Boreč nebo Ostrý. Nejdelší trasa, 32 kilometrů, vede až na Milešovku. Tak naschranou v neděli na Opárenské kecce.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Tři minuty chybí do půl sedmé a Olympik dohrál. Teď už jsou ovšem připraveny také další zprávy. Dozvíte se třeba to, že inscenaci Pícha a předsudek zahraje liberecký soubor Pod širým nebem. Kde? To vám prozradí Petra Vališová už za chvilku ve zprávách.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Některé útulky v Ústeckém kraji se potýkají s vrácením zvířat, které se lidé vzali do péče na počátku léta. Většinou šlo o odměnu za pěkné vysvědčení, teď ale rodiny zvířata vrací. Inscenaci Pýcha a předsudek nebo tak něco liberecký soubor zahraje od 20 hodin pod širým nebem, a to v Paláci Líbik. Hra vychází z dramatizace románu Jane Austenové. O její úpravu se postarala skotská herečka Isobel MacArthur. Před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohrad v Českém třídě si dnes nejvyšší ústavní činitelé připomenou oběti okupace Československa ze srpna 1968. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo 58 let. Součástí připomínkových akcí je také výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku. A počasí na dnešek polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nedaleko Žatce na silnici číslo 225 u odbočení na Bezděkov srazilo osobní auto Srnu. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 6:30 a Petra Vališová. My si za chvilku řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech, a pak tu budeme mít další díl, nebo závěrečný díl našeho seriálu Vlny 68, samozřejmě vzpomínka na 68. rok a na okupaci. A teď už písničky, které nestárnou. Olga Blechová s Valdemarem Matuškou nebo Ilona Čáková.

0: To byla Olga Blechová, Valdemar Matuška, kdo jiný, a teď už si můžeme prozradit, co přinese dnešní den na severu Čech. Připomínám, že je pátek, dneska je také poslední den naší letní soutěže loučení s prázdninami. Poslední dvě města, místa a obce. Budeme mít sebou ceny od Ferdinandu, společenské hry od Alby, samozřejmě i dárky od nás, od Českého rozhlasu Sever. Tak poslouchejte naše nápovědy, abyste věděli, kde nás můžete najít. Teď už pozvánka do Sloupu v Čechách. V lesním divadle se tam od 7 hodin večer hraje pohádka Začarovaný les. Samozřejmě pohádkový příběh, který uvede docela velké divadlo Litvínov. V zaniklé horské osadě Königsmühle u Loučné pod Klínovcem pokračuje 15. ročník česko-německého Landart festivalu. Program nabídne koncerty, divadlo, landartové instalace, workshopy, přednášky a připravený program pro děti i dospělé. No a v chomutovském zooparku tam pokračují večerní jízdy Safari Expressem. Každý pátek a sobotu večer v 8 a to až do konce prázdnin. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a nesmí chybět ani informace o počasí a právě proto je na telefonu Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Hezké ráno.
0: Tak pojďme nejdřív k tomu, jak to venku vypadá teď aktuálně.
1: A tak v aktuální chvíli máme na území Ústeckého kraje většinou skoro jasnou polohu. Místy ty oblačnosti je o něco více, ale i tam máme polojasno. A co se týče teplot, tak většinou naměříme interval 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Co říká předpověď, jaký bude pátek na severu?
1: A tak během dne očekáváme přibývání oblačnosti od jihozápadu a v odpoledních a večerních hodinách na většině území našeho kraje vyskytne déšť, přehánky, dokonce ojedinělé se vyskytne i bouřka. Co se týče teplot, tak dneska očekáváme 24 až 27 stupňů Celsia a v odpoledních a večerních hodinách při přechodu srážek očekáváme i rozfoukání vetru. Budeme vítr mít čerstvý 4 až 9 metrů za sekundu a místy čekáme i narázy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Pojďme ještě krátký výhled na víkend. Bude nějaká změna v počasí nebo ten ráz zůstane stejný?
1: A tak sobota ještě bude, řekneme, deštivá, bude převládat zatáženost s občasným deštěm nebo místy i bouřkami, ale v odpoledních a večerních hodinách srážky nám postupně budou ustávat a i oblačnost nám bude protrhávat. A v sobotu bude o něco chladnější, než očekáváme dneska. Zítra naměříme jenom 18 až 21 stupeň Celsia, ale neděle už by měla být o něco pěknější. Tam budeme očekávat většinou polojasnou oblohu. Přehánky se nám vyskytnou opravdu výjimečně, hlavně na horách a bude už i o něco teplejší. V neděli čekáme 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Polina Maťunina slibuje počasí, tak děkujeme za informaci a naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Petr Naď a my tu máme závěrečný díl našeho seriálu Vlny 68, který mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích v roce 68 se hlavní kotvou Čechoslováků stala solidarita a taky odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o těchto dnech připravil hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a Československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Vzpomněli jsme tedy na rok 68 a teď už je tu pozvánka ke zprávám, protože za malou chvíli v 7 hodin vám je přinese Petra Vališová další porce informací ze severu Čech. Počkejte si na ně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji je v několika přírodních koupalištích horší kvalita vody. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou po prázdninách už jen pěšky. Organizátoři festivalu Hip Hop Camp akci zrušili jen pár hodin před jejím začátkem. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přeháňky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V několika přírodních koupalištích v Ústeckém kraji se zhoršila kvalita vody. Po vedrech v uplynulých týdnech přibylo zelených řas a synic. Hygienici proto doporučují, aby se lidé po koupání v jezeře Chmelař na Litoměřicku, zatopeném lomu Varvažov na Ústecku nebo u Nechranické přihrady na Chomutovsku osprchovali. Informovali o tom na svém webu. Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Koryt LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Oprava tzv. Masarykovy horské silnice přijde Liberecký kraj na téměř 18 milionů korun. 5-kilometrový úsek od Jelemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem je už v dezolátní stavu.
3: Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 6 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
4: Jestli se zrádí a ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
5: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku až mlhy a potom polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor nedaleko Žatce na silnici číslo 225 u odbočení na Bezděkov. Srazilo tam osobní auto Srnu a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 a Petra Vališová na Českém rozhlasu Sever. Tak pěkné páteční ráno. Za chvilku pohled do kalendáře. Dneska je 21. srpen, důležité datum pro Českou republiku i tehdejší Československo. Určitě ho připomeneme v našem kalendáriu. Ale pak aktuálně podíváme se do Litoměřic za hokejistou Sebastiánem Malátem, který chce právě v Litoměřicích ukázat, že má i na extraligu. Teď ale písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Helena Vondráčková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Petr Novák 10 minut po 7 hodině. Přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Dneska je 21. srpna. Určitě důležité datum v naší historii. A myslím, že nejenom o to se bude zajímat Petr Jungmann v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
6: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
6: Letos?
2: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Loučíme se s prázdninami, když ještě týden přeci jen zbývá. Každopádně dneska naposledy vyráží naše hlídka do obcí a měst na severu Čech. Tak máme tady nápovědu. Dneska dopoledne po 10. hodině přijedeme do města na Lounsku, které leží na levém břehu Ohře. A ve znaku má hradby, hradní věže a mezi nimi taky červený štít se zlatou rybou. No tak to už ale opravdu, myslím, musí poznat každý. Tak jsem zvědav. Ale každopádně další nápovědy nás ještě čekají.
7: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 7:16. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pojďme k aktuálním teplotám. Tak ty se právě teď pohybují většinou okolo 13 až 15 stupňů Celsia. Radar zatím neukazuje žádné srážky. Teď ještě můžete narazit na sluníčko dopoledne až polojasno, ale ojedinělé se může vytvořit také mlha. Jenže během dne bude té oblačnosti přibývat. A odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky, místy taky bouřky, které mohou být dokonce i silné. Takže s tím počítejte.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč a Solitér na Českém rozhlasu Sever, teď míříme do Litoměřic. Na hokej krok zpět může v budoucnu znamenat posun vpřed. Tedy alespoň takhle, v to doufá, hokejista Sebastian Malát, který se stal posilou prvoligových Litoměřic. 24-letý hráč přitom zatím patřil nastálo do kádru extraligových týmů, jenže v těch předchozích dvou sezónách se v české nejvyšší soutěži netrefil ani jednou.
1: Poslední dvě sezóny nebyly ideální, takže bych se chtěl jako tady fakt od toho odpíchnout a prostě, aby se mi ta sezóna povedla a měl se možná jiný možnosti.
2: Řekl Sebastian Malát, který v elitní soutěži dohromady nazbíral 210 startů, 17 gólů a 42 kanadských bodů. Přestože v mládežnických kategoriích patřil mezi bodové hráče, v extralize dospělých se mezi ně nezařadil.
1: Vlastně jsem začal v Plzni v těch 17 letech, moje první sezona, tak jsem odehrál nějakých 17 zápasů v té sezóně. Já si pamatuju, že jsem jako šíleně dlouho čekal na první gól. Ale jako těch šancí jsem měl jako x spoustu, jo, že to vlastně jsem mohl klidně dát za tu sezonu 7-8 gólů v klidu. A možná by to taky vypadalo malinko jinak, jo, ale bohužel jsem čekal šíleně dlouho na ten gól.
2: Malát postupně vyměnil v extralize 4 působiště. Z Plzně zamířil do Mladé Boleslavy, pak do Českých Budějovic a minulý rok do Karlových Varů, za které ale stihli jen 3 zápasy.
1: Bylo to těžký, vlastně loni jsem fakt z toho moc neodehrál, hrál jsem, já nevím, plásnu 12-14 zápasů a ta sezona zpátky taky, tam jsem si se hrával, ale ten čas nebyl takovej, takže já jsem vlastně měl jinou roli, nebyl jsem prostě od golu a takhle, takže bych chtěl určitě letos víc bej platný pro ten tým a jak golově, tak i náklidně, ale bej prostě platný pro ten tým.
2: Malát usoudil, že momentálně mu po smolné poslední sezóně může nejvíc v kariéře prospět angažmá v Litoměřicích.
1: Byl jsem vlastně od listopadu mimo, jsem se vlastně zotoval po celou sezonu a ve VR jsme se tady domluvili, že tam vlastně nebudu pokračovat a během té letní suchy jsem vlastně jedna s pár klubama a tady v Liťáku se pozvali a dávalo mi to smysl, tak jsme se tady domluvili na smlouvu do konce dubna. Že bych tady měl jakoby vyšší vytížení, větší tu herní vlastně praxi tady. Jasně, poslední sezóny jsem gólu moc nedával, ale myslím si, že do útoku mám spoustu věcí, co ukázat ještě a budu to tady chtít ukázat a chci být jako platný jak v útoku, tak v obraně a prostě být takový celopoštěný hráč.
2: Řekl hokejista Sebastian Malát, který doufá, že půjde ve stopách reprezentanta Voženílka, Myškáře nebo bratrů Procházku, kterým Litoměřice pomohli v návratu do extraligy. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty už bude 7:30 a to znamená, že uslyšíte zprávy. Připomeneme, že Liberec si dneska připomíná 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Víc vám o tom řekne Petra Vališová. Už v 7:30.

Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Začátek sklizně chmelu se v posledních letech posunul do druhé poloviny srpna. Letošní úroda bude zároveň podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany zhruba o pětinu nižší než loni. Mohou za to především velmi vysoké teploty na konci června. Liberec si dnes připomene 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vzpomínkové shromáždění začne v 9 hodin u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí doktora Edvarda Beneše. Více se dozvíte ve zprávách v 8 hodin. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Choce Rady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Britský princ Harry a dalších 6 známých osobností dnes čekají na rozhodnutí londýnského vrchního soudu. Ten rozhodne, kolik budou muset zaplatit na náklady po prohraném sporu s deníkem Daily Mail. Žalobci dřív obvinili vydavatelství Associated Newspaper, pod které deník spadá, z nelegálního shromažďování informací a odposlechů telefonů. Všechny žaloby ale byly podle stanice BBC zamítnuté, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý sklus na Adama Karabce. A počasí na dnešek polojasno až oblačno, déšť, přeháňky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh, pro opačný směr platí objížďka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 7:30 jste slyšeli, tak tedy pěkné ráno, Český rozhlas Sever. A za malou chvíli už si řekneme, nebo se spíš tedy vrátíme ke včerejšímu tématu, dáme řeč a zeptáme se vás ještě jednou, kdo má u vás doma hlavní slovo, myslím si, zajímavá otázka. A pokud budete s námi i před 8 hodinou, pak uslyšíte o velmi zajímavé nahrávce. Český rozhlas totiž získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě, tedy na Vinohradské třídě. Víc uslyšíte před 8 hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Medvědi nebo Václav Neckář.

0: sebe.
1: Tak to byly Nedvědi a my se teď vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. A to bylo, myslím, docela zajímavé. Renata Filipi se nás ptala, kdo má doma hlavní slovo, jak si dělíte povinnosti a kompetence, a zavolala nám Marie z Kamenického Šenova.
2: My když jsme se před 60 lety brali, no tak pochopitelně jsme si žádný role nerozdělovali, že jo, ty budeš to, já budu tamto. Tak to nějak vyplynulo během toho společného života. No a takže u nás bych řekla to hlavní slovo, to ani není tak, kdo ho má, ale tady spíš bylo asi zřejmě, to vzniklo z pohodlí mého manžela, protože já teda zajišťuju veškeré dovolené, balím kufry, kulturu, veškeré pojišťováky, co jsme si pojišťovali domácnosti, veškeré platby hlídám, ale je fakt, že teda potom to všechno konzultuji s manželem, že jo, takže jako tak nějak je všechno v pohodě. No a mě to teda baví, tak já ani tak nějak nic nenamítám, akorát třeba jsem někdy jenom řekla, proč zrovna všechno já a tak dále, tak manžel vždycky řekl, to máš smůlu, protože starého psa novým kousku nenaučíš. Takhle vždycky skončí.
1: I dnes dáme řeč po 9. hodině, jak jinak s Renatou Filipi. Zeptáme se, jak to máte se zahradou, kdy jste si ji pořídili, máte ji na práci, na pěstování nebo na odpočinek. O tom budeme mluvit po 9.

0: počasí.
1: 7 hodin a 43 minut, tak jaké máme počasí. Na severu Čech teploty od 13 do 16 stupňů Celsia, žádné srážky, ale teď ráno a dopoledne ještě užívejte sluníčko, protože pak bude místy až polojasno a vytvoří se mlha během dne, pak může během oblačnosti přibývat a odpoledne a večer to vypadá na déšť. A dokonce občas i silné bouřky. Meteorologové varují před kroupami nebo před srážkami, kde může napršet až přes 40 mm. Mluvíme tedy o těch bouřkách.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 48 minut. Dneska je 21. srpna a tak si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Dramatické události se tehdy odehrávaly i v Praze na Vinohradské třídě. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachytila nově objevená nahrávka. A po desítkách let tak může zprostředkovat atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil, proč se na veřejnost dostala až teď, uslyšíte v naší reportáži. A upozorňujeme, že součástí, pozor na to, jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: V tohle kompozici je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky boje o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo k skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu, jo?
5: Jsou tu? Zjistit to, protože jsem dělal, bych to zbalil.
7: Jo, jdou sem.
5: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 5 minut už to bude 8. hodina a s ní také další zprávy. Petra Vališová vám prozradí například to, že odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde se bude stavět kemp. Víc ve zprávách 8.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp. V Liberci si dnes lidé připomenou 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
3: Bouřky budou přicházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout náraze větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
1: Odborníci prozkoumají podloží u jezera Most, kde město plánuje vybudovat kemp s parkovištěm pro karavany a chatkami. Zadání průzkumu, který povede společnost VUHU, schválili radní. Podle Jana Bordy z VUHU začnou práce po skončení hlavní sezóny a výsledky by mohli odborníci mít ještě před koncem letošního roku. Rozsáhlý areál má vzniknout v prostoru bývalé výsypky dolu Ležáky. Horníci tam při těžbě uhlí ukládali hlušinu, která dosahuje mocnosti 50 až 70 metrů. 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa si dnes připomene Liberec. Vzpomínkové shromáždění s položením květin začne v 9 hodin u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí doktora Edvarda Beneše. Právě tam si město připomene 9 lidí, kteří při srpnové okupaci v Liberci zemřeli, i desítky dalších zraněných.
4: Odpolední program připravilo Severočeské muzeum. Od 17:30 tam začne projekce dokumentu Uranové legendy o těžbě uranu na Českolipsku. Po filmu bude následovat beseda s jeho tvůrci. Více informací najdou zájemci na městských webových stránkách. Z Liberce Jan Rozum, Český

0: A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Máme tu pátek, jaké nás čeká počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou okolo 13 až 16 stupni Celsia. Jinak ráno a dopoledne ještě někde sluníčko, někde mlha, ale během toho dne bude skoro na celém severu oblačnosti přibývat. A odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť, přehánky a pozor, místy i docela silné bouřky. Teploty se dostanou na 24 až 27, ale vraťme se ještě k těm bouřkám. Máme tu komentář meteorologů. Nárazy větru mohou dosáhnout až 70 km/h. Někde se můžou objevit i kroupy do 2 cm a přívalové srážky mohou mít úhrn kolem 40 napršených milimetrů. Takže dnes večer to bude asi leckde trošku divočejší.
1: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Lešek Semelka a my se vracíme, a myslím, že v našem vysílání se určitě budeme ještě i dál vracet k srpnu roku 1968. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře. Jmenovala se Píseň pro mě a byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Navíc jde o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře doma a na vznik písně společně zavzpomínali.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

Znovu nalezená písnička Václava Neckáře. Za chvilku už bude 8:30 a na Českém rozhlasu Sever Petra Vališová přinese další porci novinek a informací. Na Hradě v Krupce dneska začíná večer filmový víkend. I to se dozvíte ve zprávách, které tu budou přesně v 8:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje 600 pík prodat 600 bíků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatele. Základní stáda se ale snaží zachovat. Na hradě v Krupce na Teplicku dnes od 21 hodin začne filmový víkend. Akci zahájí promítání filmové klasiky Tři veteráni. V sobotu nabídnou organizátoři snímek Páni kluci. Podle vedoucího odboru cestovního ruchu a kultury radnice v Krupce Josefa Mergla jde o první ročník promítání. Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doksech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí za zhruba 500 000 korun dráž. Radnice tak za obě etapy zaplatí celkem 9 000 000 korun bez DPH. Jich Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně dva lidé jsou zranění. Otřesy poškodily desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase playoff konferenční ligy na stadionu skotských Rangers 0-1. A počasí na dnešek polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem je protěžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní, která slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy s Petrou Vališovou, bylo 8:30, pěkné ráno. Co přinese dnešní den, pátek 21. srpen tady u nás na severu, to si řekneme už za malou chvíli. A pak se podíváme do České Kamenice. Jen za jeden rok tam postavili nový domov pro seniory a ještě se jim docela podařilo ušetřit, jak se dozvíte v naší reportáži před 9. hodinou. Teď ale písničky, které nestárnou, zahraje a zaspívá Věra Martinová, nebo právě teď Jelen a Jana Kiršner.

0: Věra Martinová dospívala a na Českém rozhlasu Sever se teď už můžeme podívat na to, co přinese dnešní den. Tak kam bychom vás tak pozvali? Ve Sloupu v Čechách v Lesním divadle se od 7 hraje pohádka Začarovaný les, takže můžete vyrazit na docela velké divadlo Litvínov. V zaniklé horské osadě Königsmühle, u Loučné pod Klínovcem, pokračuje už 15. ročník česko-německého Land Art Festivalu. Koncerty, divadlo, přednášky, program pro děti i pro dospělé. Jděte se podívat. No a v Chomutovském zooparku se můžete projet Safari Expressem dnes večer, každý pátek a sobotu, přesně do konce letních prázdnin.
1: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Tak a máme tady další nápovědu. Celý tento týden soutěžíme a dneska vlastně naposled vyrážíme s naší hlídkou po severu Čech. Máme sebou pivo Ferdinand, společenské hry od Alby, dárky od Českého rozhlasu Sever a také od obcí a měst, které navštívíme. Tak nápověda je, myslím, jednoduchá. Lounsko. Na levém břehu Ohře leží městečko, město, chcete-li, ve znaku má hradby, hradní věže a mezi nimi červený štít se zlatou rybou. No a přímo na Mírovém náměstí najdete zámek s krásnou zahradou. Tak co, už tušíte, kde budeme? Tak já myslím, že se možná dneska dopoledne s některými z vás uvidíme.
1: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45 a počasí na severu Čech. Pojďme se podívat na teploty. Aktuálně leckde svítí sluníčko a tam už se teploty dostávají třeba na 19 stupňů Celsia, jako například v Dubí, ale někde je třeba stále jen ještě 15. Pohled na radar nám teď ukazuje přeháňku v okolí Roudnice nad Labem, jinak ale ráno a dopoledne spíš polojasno. Někde se může vytvořit mlha, ale během dne té oblačnosti bude přibývat a odpoledne a večer se na většině území najde déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být hodně silné. Dokonce se mluví o úhrnech až přes 40 mm a pozor, mohou se objevit i kroupy.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Michal David zpíval na Českém rozhlasu Sever a my teď společně míříme do České Kamenice. Tam mají nový domov pro seniory. Městu se podařilo postavit dva objekty během 12 měsíců a dokonce ještě pár milionů ušetřili. Novostavby stojí na místě bývalé továrny u řeky Kamenice. Na nový domov pro seniory se přijeli při slavnostním otevření podívat i budoucí klienti.
1: Vy jste si přišli oblíbnout nový domov.
2: Tak, a protože děda je teď v té České Kamenici, tady vlastně jak je ta nemocnice.
1: No, v tom horním.
2: Tak. No a děda už potřebuje 24-hodinovou péči, takže jsme si dali žádost a děda byl vybraný.
1: Vysvětluje Michála Čechová, zatímco s tatínkem čeká na to, až si budou moci jeho budoucí domov prohlédnout i zevnitř.
3: Jo, líbí se mi to, jestli to je, ale...
2: Radši by byl doma, děda.
3: Radši by byl doma.
1: Otevření nového domova si nenechali ujít desítky lidí. Přišli se ho prohlédnout i budoucí klienti.
4: To, na co jsme opravdu pyšní s kolegy, je to, že se nám podařilo proměnit velkou část města a doufejme nastartovat tady v budoucnu i další pozitivní změny.
1: Se starostou Janem Papajanovským souhlasí i Ivan Náhlík. Je rád, že se dosud nevábné prostředí v Dolní Kamenici mění k lepšímu.
5: Nádherný počin a doufám, že to bude dál pokračovat tady v té oblasti, protože tato potřebuje jako sůl. To byla skoro taková no-go zone.
1: Kromě zvelebení bývalého brownfieldu se městu podařilo postavit dva domovy během 12 měsíců. Rychlost stavby byla nutná kvůli podmínkám dotace. Pokračuje starosta Jan Papajanovský ze Starostů a nezávislých.
6: Bylo to náročné, ale všichni odvedli skvělou práci. Sešel se tady opravdu sehraný tým na té stavbě. Díky tomu se to podařilo vlastně stihnout v tom šibeničním termínu 12 měsíců.
1: Peníze zůstaly stejné?
6: Dokonce ta stavba zlevnila oproti předpokladu, protože se tady v průběhu realizace podařilo najít méně práce, takže oproti smluvní ceně budeme o jednotky milionů korun níže.
1: Celkově měla stavba stát 240 milionů. Od Ústeckého kraje a Fondu spravedlivé transformace pak na ní město dostalo téměř 170 milionů. Zařízení má kapacitu 28 lůžek a klienti se do něj začnou stěhovat během pár dnů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
8: Ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Tak to byly Činasky, 8 hodin a 52 minut je tu pozvánka k dnešnímu Dáme řeč, jak jinak než Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Už jsi na tebe zvykli?
1: Já myslím, že ano, posluchači určitě, ale věřím, že se spousta z nich už těší na Zdenka, ale ještě si musí týden počkat.
0: Ano, tak o čem to bude dneska?
1: Tak a Petře, ty máš zahradu?
0: Takhle, máme zahradu, ale má jí manželka.
1: Aha.
0: Když si kupovala zahradu, zařekl jsem se, varoval jsem jí, že jako zahrady nenávidím, činnost na zahradě nenávidím a trávení času na zahradě nenávidím.
1: Takže tam vůbec nejsi?
0: No, občas tam musím.
1: Jasně.
0: Ale nemám to rád. Nemám
1: Dobře,
0: to.
1: Ale jaká je vaše zahrada? Popiš mi ji trošičku.
0: 400 metrů čtverečních, 6 ovocných stromů, trávník, 2 velké pěstební záhony, chatka, kytky.
1: Takže je to asi takový jako pracovně relaxační.
0: No, já nevím, co tam dělá.
1: Jo, ty tam nechodíš.
0: Tam nechodím.
1: Tak doufám, že posluchači mi zavolají, jaká je právě ta jejich zahrada. A třeba jaký se jim líbí styl, moderní, klasická, nebo můžete mít třeba japonskou. Těch možností je spousta.
0: Tak a příště, až si budete chtít povídat o něčem, co mám rád, tak třeba o kurtech bychom mohli mluvit.
1: O kurtech.
0: O kurtech.
1: Já jsem rozuměla o okurkách.
0: Ne, o kurtech. Tam trávím většinu
1: Takže
0: času.
1: Takže tenis, ano.
0: Dobře, nejen tenis. Tak se loučí Petr Beran. Vyrážíme na hlídku. Je to tak, takže možná, že se potkáme dneska osobně, ale kde to neřeknu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Některé útulky v Ústeckém kraji začínají plnit zvířata, která si lidé odnesli na počátku prázdnin. V botanické zahradě v Liberci dnes začíná výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do senátních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Některé útulky v Ústeckém kraji se potýkají s návratem zvířat, které si lidé vzali do péče na začátku léta. Většinou šlo o odměnu za dobré vysvědčení. Po prázdninách ale některé rodiny zvířata vracejí zpět do útulků. Popisuje Dominik Hes, ošetřovatel zvířat v psím útulku v Teplicích.
2: Najednou chodí babičky, dědečkové a chceme si vzít zvířátko za vysvědčení a tak dále, tak těm se snažím vysvětlit, že to zvířátko není žádná věc obyčejná, to je živý tvor na 15 let. S koncem prázdnin najednou už ty lidi čas zase nemá. Takže po těch prázdninách se mi to vrací.
0: Návštěvníci v botanické zahradě v Liberci dnes můžou zavítat na zahajovací vernisáž výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle. Začíná v 18 hodin. Přijedou na ně mimo jiné sklářští umělci, kteří vystavují svá díla přímo mezi rostlinami v zahradě. Výstava sklářských umělců v botanické zahradě v Liberci potrvá do konce září. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň i vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
3: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto to v pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři. To se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
0: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je v Praze jedna, nejmíň naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen dva uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku ojedinělé mlhy, jinak až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 121 cm, průtok 73 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm a tendence zvolna stoupá. Zajištěný vodní stav byl dnes v Ústí nad Labem 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 před exitem na Louny Východ ve směru na Prahu se porouchalo osobní auto, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A v Chomutově jsou kvůli stavebním pracím zúžené ulice Zahradní a Kamenná. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč a máme krásné téma, budeme si povídat o zahradách. Jaká je ta vaše zahrada, kdy jste si ji třeba pořídili, máte ji na práci, na pěstování, anebo na relaxaci a odpočinek. A taky, jaký se vám líbí styl, protože zahrady můžou být moderní, okrasné, japonské, anglické, je toho doopravdy spousty. Tak už mi teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Klidně piš napište na Facebook Českého rozhlasu Sever, tam můžete přihodit i fotku své zahrady, a nebo pište na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Petra Vališová. Peti, hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne.
4: Tak téma není úplně pro tebe, protože ty osobně zahradu ještě nemáš.
5: Ještě nemám
4: zahradu. Ani
5: tě
4: to neláka, ale určitě jsi nikdy na nějaké zahradě byla.
5: Jo, myslím si, že spousta mých známých, ale i rodina, teta má zahradu docela velikou, bydlí na vesnici, takže tam mají velký dvorek i potom i s trávou, mají kus zahrady, a pamatuju si, že v létě, když jsem byla malá, tak na prázdniny jsme tam vždycky, všichni se tam sešli a společně jsme tam grilovali.
4: A to bylo skvělé, že jo,
5: taková
4: zahrada.
5: Jo, to bylo fajn, byl tam bazén, takže se člověk i schladil, když bylo teplo, takže.
4: No a teta má zahradu spíš takovou právě tu relaxační, anebo tam i něco pěstuje? Vzpomínáš si?
5: Myslím si, že tam pěstuje něco málo, ale vesměs je tam prostě veliký altán, takže to je jako na to společné jako scházení se.
4: Mm-hmm. Takže taková krásná, typická rodinná zahrada. Jaká je ta vaše? Klidně už mi volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč. Teď ale písničky. I ty, které nestárnou. Zaspívá Karel Gott a teď posílá Michala Tučného.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: práci, na pěstování anebo na odpočinek. Ale hodně z toho, co na hradě vypěstujete, můžete i sníst. A to se týká dokonce i květin. Ochutnali jste někdy denivku nebo růži? Bylinkářka Radka Svatošová z Nemošic z rostlinek vaří denně a využívá tak všechno, co jí kvete na zahradě. V rozhovoru s Jitkou Slezákovou taky přiznala, že klasickému zahradničení na chuť zatím nepřišla.
1: Místo zeleniny používám plané byliny, plané květiny, ale i zahradní květiny. Takže v podstatě denně teď vařím z toho, co zrovna kde kvete na zahradě, v té kvetoucí, v té bylinkové. Takže jsem přinesla nějaké ukázky a třeba i ochutnávky.
2: No tak co si uvaříme z růže? To by mě zajímalo.
1: No tak pravda je ta, že z růže nevařím slaná jídla, to určitě ne, ale jinak z ní dělám všechny možné syrupy, limonády. Nově jsem ji začala taky přidávat do různých sladkých zákusků a krémů, takže to je opravdu lahoda. Ale ty ostatní bylinky, co jsem donesla, ty už se dají použít víceméně univerzálně. Mm-hmm.
2: Tak denivka například?
1: No tak denivka, to je moje zelenina číslo jedna. Ta je opravdu použitelná úplně celá a teďka téměř denně používám právě poupata a květy. Dokonce jsem zkoušela i ty nezralé zelené plody, které jsou velmi takové pálivé, pikantní, ostré, ale dají se. No a přidávám ať už poupata, anebo květní plátky do všech možných polívek, vývarů, čínských nudlí, risot, zeleninových směsí.
2: Do vajíčka klidně míchaného.
1: No, že taky se dá a právě jak oni ty okvětní plátky jsou oranžové nebo někdy i červené, tak oni se vlastně trošku zdrcnou při tom vaření a vypadají jak strouhaná mrkev, takže to jídlo tak i hezky jako dobarví, že to je takové pestřejší. Mm-hmm.
2: Tak denivka růže, to se celkem ví, že je to zdravé, je to plné vitamínů, ale pak je tady jedna květina, která má takovou velmi, velmi takovou vůni peprnou, nebo k čemu to přirovnat tu vůni?
1: No, spíš je to taková silnější mateřídouška, nebo je tam možná trošku i podoba s tymiánem, to je vlastně taky příbuzná rostlina mateřídoušce.
2: Takové koření a silné.
1: No, je to velmi aromatická bylina, jmenuje se monarda. A ty monardy mě se konečně podařilo získat darem více druhů botanických. Tahle bylinka má, někdy se totiž připodobňuje i k bergamotu. Ona voní trošku jako bergamot, takže se přidává třeba do černého čaje, jako takový ten čaj s bergamotem, to potom z toho je.
2: Možná i to z toho cítím.
1: Jo, je to opravdu silné aroma. Je to samozřejmě i léčivka, ale dokonce se může přidávat do pest i na slano, protože ta tymiánová příchuť, ta je velmi příjemná. Takže se dá použít klidně i do slaných jídel místo takových těch italských koření, místo takové italské směsi. Takže doporučuju posluchačům vyzkoušet, pokud mají monardu. A když nic jiného, tak si můžou přidat třeba aspoň do těch studených macerátů letních, do limonád, do čajů. Ale pozor, opravdu ta vůně a chuť je intenzivní.
2: Monarda.
1: Monarda neboli zavinutka. Česky je to zavinutka teda.
0: A přidám ještě jednu veselou okrasnou květinu, která také zpestří váš jídelníček. Je to lichořežisnice. Její žluté a oranžové květy jsou chutné, šťavnaté a hodí se do fala a do salátu i do polévek. Tak vidíte to. I okrasná zahrada nakonec může být taková, kde něco vypěstujete, to vypěstujete a sníte. Jaká je ta vaše zahrada? Zavolejte mi do studia a pochlubte se. 475 212 212.

0: S vámi je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o zahradách, já se vás ptám, jaká je ta vaše zahrada. A představte si, že děti v Liberci si minulý týden mohli užít příměstský tábor v té jedné z největších, z nejkrásnějších botanické zahradě. Mohli se dozvědět zajímavosti ze světa rostlin a některé z nich si dokonce i vypěstovali.
1: Tady uvidím třeba rostliny, které normálně nemusím vidět a jsou třeba tak starý, že zažili třeba ještě dinosaury.
2: Mikeš Koudelka se zúčastnil příměstského tábora v botanické zahradě v Liberci.
1: Tady si říkáme různé rostliny, přitom se i docela hodně učíme. Občas hrajeme i hry a máme odpoledne volný jako program.
3: Tak v naší botanické zahradě se poslední roky snažíme rozvinout oddělení edukace. Díky tomu se pořádají programy pro děti, které jsou zaměřené na rostliny z celého světa.
2: Vysvětluje mluvčí botanické zahrady v Liberci a lektorka na příměstském táboře Soňa Kajzrová.
3: Letos se zaměřujeme na pravěk. Během tábora se děti setkají i s našimi zahradníky, kteří jim představují svoji práci.
4: Líbí se mi, že tady jsou třeba axolotl, což někde úplně obvykle v přírodě neuvidíš.
5: A co to je?
4: To je takovej vodní tvoreček.
2: Říká další z účastníků Vítek Bartuněk. Děti se na táboře učili taky některé druhy rostlin zasadit a starat se o ně. Vyráběli třeba takzvaná mechária pro netřesky.
5: A pak si tam dáte lopatku s tím pískem a takhle pokryjete to dno.
4: To je teplý.
6: To máte v těch sklenicích?
7: Jsou ještě nějaký kamínky. Spíš se speciální, protože normální by takhle hezky nevypadaly.
2: Účastníci tábora sázeli taky semínka řeřichy.
1: A mě už to trošku vyklíčilo.
6: A do čeho jste to zasadili?
1: Je to docela i jednoduchý na vyrobení. To je vlastně rulička od toaleťáku a dvě půlky novin. Jak to tam zabalíš, tak potom tam dáš hlínu a semínka od tý řeřichy.
2: Vysvětluje Mikeš Koudelka. Rodiče zájemců o botanický tábor můžou na příští rok své děti přihlásit přes webové stránky zahrady. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Vidíte to, vůbec by mě nenapadlo, že dokonce i v botanické zahradě může být příměstský tábor. A je to skvělé. Děti se aspoň naučí pěstovat a pak třeba do budoucna si pořídí taky zahrádku a nepojedou systémem pokus omyl jako já, protože jsem na žádném takovém táboře nikdy nebyla. Co vy máte zahradu? Jaká je? Kdy jste si ji pořídili a pracujete na ní? Nebo ji máte třeba na pěstování? A nebo jenom na odpočinek? Zavolejte mi do studia, linka je k dispozici. 475 212 212.
8: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
9: Český rozhlas Sever.

Marek Ztracený a Léto 95, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o zahradách. Já se vás ptám, jaká je ta vaše zahrada, jestli na ní něco pěstujete, nebo ji máte na práci vyloženě, a nebo je vyloženě relaxační. Napsal nám i pan Petr Zloun, dobrý den, o naší zahradě už přemýšlíme dlouho, že budeme pěstovat víc trávy než zeleniny a květin. Nějak nám to po 70 už nejde, to ohýbání a okopávání. Ono poví měně kolen, kyčlí a bolestech, všeho možného, nám nezbývá nic jiného. Zůstaneme asi jenom u pěstování pórku. Zdraví, Petr Zloun. Pane Petře, díky za e-mail. Tak máme to podobně, protože já jsem si letos poranila koleno, takže doopravdy najednou vidíme, jak je to náročnější se starat právě o tu zahradu. A když jsme u toho pórku, to je jediné, co mi letos tak nějak šlo na té zahradě. Ten můj malý, je to malé porkové políčko, říká mu porkový kolchos. Tak ale jsem za něho ráda, protože všechno ostatní by buď to uschlo, anebo to napadly svilušky. No hold, i tohle se na zahradě stává. Manžel říká, že by tam měla být jenom tráva a stromy, takže ta relaxační. Něco na tom bude. Co vy a vaše zahrada? Jaká je? Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212. Já posílám Tinu Turner. Tak hezký poslech.

0: Tina Turner dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní dáme řeč a my si povídáme o zahradách, ptám se, jaká je ta vaše a proto jsem zavolala i své kolegyni Veronice Jaklové. Veronike, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jaká je tvoje zahrada?
1: Moje zahrada je v procesu tvorby.
0: Ano.
1: Od zahrady, která byla zničená při stavbě, k zahradě romanticko-užitkové.
0: Tak nám tedy řekni, co tě na tvé zahradě trápí, co tě naopak těší a už tak možná trošku tuším, co tě trápí.
1: No tak my jsme vlastně kupovali malý dům s velkou zahradou, protože jsme chtěli chovat zvířata. Ty jsme taky chovali a můj původní záměr byl, že co neplodí nebo nedává nějaký užitek, tak to je zbytečné. A protože už vlastně v domečku a se zahradou žijeme takových 9 let, tak se proměnil i můj přístup. Z té čistě užitkové zahrady se pomalu stává zahrada i krásná. Pro mě získaly hodnotu i květiny, které dřív mi přišly úplně zbytečné a plýtvání vodou a tak. Takže v současné době vlastně máme zahradu tak, že kolem domu je zahrada okrasná, květiny, romantická, růže, levandule. Prostě můj cíl je, aby to kvetlo od jara až do pozdního podzimu. A tahle ta zahrada už je celkem pěkná, má nějaký styl, ale ještě mi to chybí tak, aby mi to kvetlo opravdu až do těch posledních nebo do těch prvních mrazíků. Protože některé ty, třeba měla jsem tady listopadky, které byly romantické, zahrada, když byla už taková prostě všechno odkvetlé, taková smutná, tak oni kvetli a oni to tady rozjasňovali, ty se třeba stavbou zničili. Takže tato část zahrady, ta už se blíží k tomu, jak bych si to představovala. A pak máme tu užitkovou, do které jsme se ještě nepustili. No, haldy ještě stavebního dříví a podobně, to mě moc netěší, zabírá to prostor, bere to tu krásu té zahrady, překáží to, tak tohle to je vlastně plán na letošní dovolenou, tohle to zlikvidovat, aby jsme se posunuli dál.
0: Veroniko, a já věřím, že to zvládnete, protože když tedy se něco umaneš, tak to prostě takhle dopadne, ale v rámci dnů otevřených zahrad si navštívila zahrady různé, načerpala si tam nějakou třeba inspiraci na svoji zahradu a která se ti líbila nejvíce?
1: Určitě. Zaprvé mě překvapilo, jak každá ta zahrada je jiná. Samozřejmě ty zahrady respektují nadmořskou výšku, respektují ten terén, musí respektovat, jestli jsou osluněné nebo ne, jestli jsou malé, velké. Prostě každá ta zahrada je jiná a je to nádherné. A pak mě překvapilo, ale i to, jak se propisuje osobnost toho majitele do toho, jak ta zahrada vypadá. Takže třeba některá je japonská, některá je čistě užitková na chov, některá to umí kombinovat. A tohle to byla inspirace pro mě, jak někteří lidé umí krásně zkombinovat pěstování jako produkční, zeleniny a podobně, s tím, že ta zahrada zároveň působí romanticky a krásně. Tak tohle to bych chtěla dosáhnout třeba u sebe doma.
0: Veronika Jaklová, se kterou jsme si povídali právě o její zahradě a o její vizi i o tom, jak by to mohlo brzy vypadat. Tak díky ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Věra Špinarová na Českém rozhlase Severa, vy posloucháte dnešní Dáme řeče. My jsme si povídali o vašich zahradách, jaké jsou, a další téma takto společně rozebereme zase v pondělí. Tentokrát vyrazíme na zájezd, ale ten poznávací. Jezdíte nebo jezdili jste rádi právě na poznávací zájezdy? Na jaký zájezd nezapomenete, a nebo máte radši individuální cestování? Tak tohle téma v pondělí po 9. Teď už vám posílám další písničky, zaspívá Pavel Bobek a taky skupina Elán, a přesně ve 9:45 tady bude Zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny, jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho, jeho matky a jeho tří manželek. Ale vidíte jenom čtyři erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéléto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočila. Proč pak nesoutěžil, když měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už
0: tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké, ale to bude i o víkendu v čase výletu. V sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9.45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnou i jih Ústeckého kraje. Česká Kamenice postavila na místě textilky domov pro seniory. Liberecký kraj chce na trati do Pardubic hybridní vlaky. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přeháňky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Na jihu Ústeckého kraje se týká Lovosic, Roudnice nad Labem, Litoměřicka a Lounska. Podle meteorologa Filipa Smoly může bouřky doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Česká Kamenice na Děčínsku otevřela domov pro seniory, který vznikl na místě bývalé textilní továrny. Ve dvou budovách je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a venkovní zázemí s houpačkou, grillem a vyvýšenými záhony. Podle starosty Jana Papajanovského z hnutí Stance první klienti nastěhují v září. Do 5. října se mohou dopravci hlásit do soutěže na zajištění spěšných vlaků mezi Libercem a Pardubicemi a také osobních vlaků z Liberce do Semil. Teď tam cestující jezdí vlaky společnosti Arriva, té ale končí v listopadu 2029 smlouva. Nový dopravce má provoz zajistit hybridními vozy, které zvládnou jak elektrifikované tratě na Pardubicku a Královéhradecku, tak tratě bez trolejí v Libereckém kraji. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj navazuje soutěž na výběrové řízení Ministerstva dopravy na zajištění rychlíků na trati Liberec-Pardubice.
3: Tam vyhrála společnost RegioJet, která právě na té rychlíkové tratě Pardubice-Liberec nabízí hybridní moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministrně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního stanu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko pro Ukrajince, ale bolestnou přítomností.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno a odpoledne se na většině území vyskytne déšť a místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mimo ní je uzavřená Okrouhlická ulice, dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projedete to po objížďce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 10. hodině začíná na Českém rozhlase Sever dopolední expres a v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pohoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme zhruba za 20 minut, do té doby ale ještě písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá skupina Rangers a teď už Miroslav Žbirka.
1: Dopolední expres

0: Skupina Rangers a taky písničky, které nestárnou. Vy posloucháte Dopolední Express a máme 10 hodin a 10 minut k tomu. Teď už jsou připravení slavní Severočiši. Tentokrát nám Milan Knotek představí olympioničku a běžkyni na lyžích Radku Kehlefeldovou.
1: Slavní Severočeši.
2: V Jablonci nad Nisou se v roce 1984 narodila výjimečná vytrvalostní sportovkyně a olympionička Radka Kehlefeld. Její dívčí jméno je Radka Vodičková. V mládí se vybrala ke studiu Jablonecké sportovní gymnázium. Začínala s duatlonem, protože byla podle svých slov špatná plavkyně. Pak kombinovala triatlon a duatlon s běžeckým lyžováním, ve kterém byla do roku 2000 členkou české reprezentace. Po juniorských úspěších vybojovala v roce 2007 v Edinburgu stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v duatlonu. O rok později se už stala mistryní Evropy a vítězkou celkového pořadí triatlonového evropského poháru. Největším úspěchem první poloviny její kariéry byla účast na olympijských hrách v Londýně, kde obsadila v triatlonu 20. místo. Potom se začala specializovat na takzvaný bezhákový triatlon. Po celém světě vyhrávala mnoho závodů na distanci Ironman 73. V desítkách dalších figurovala na pódiovém umístění. V roce 2016 se vdala za australského profesionálního triatlonistu a rovněž olympionika Breda Kehlefelda. Společně vychovávají dvě dcery a žijí v Austrálii. Radka Kehlefeld se nyní věnuje především dálkovým běhům.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už 15. ročník Königsmühle Land Art Festivalu dnes startuje u Háje pod Klínovcem. Festival propojuje land art, hudbu, přírodu a historii místa a vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a programu Interreg Evropské unie. Podrobnosti pro nás připravila regionální stopařka Veronika Jaklová. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Veroniko, kde přesně se ten festival koná?
2: V zaniklé osadě Königsmühle u Háje pod Klínovcem, přímo v krajině mezi loukami, lesem a torzy někdejších budov, které připomínají historii zaniklé osady. Návštěvníci se tam dostanou pěšky po cestách z Háje pod Klínovcem, z Kovářské nebo od hory Meluzína. Kdo chce přijet autem, tak musí zaparkovat na velkém parkovišti pod Klínovcem a pak jít asi 20 minut pěšky. Během festivalu je možné postavit si stan v lese nad hlavní budovou. Zázemí tvoří například česká hospůdka Spolku do krajin, tam se čepuje a podává káva a drobné občerstvení. A také saská kuchyně Spolku Lichtfabrik s vegetariánským jídlem z místních surovin. K dispozici je také čajovna. Organizátoři doporučují vzít sebou karimatku nebo deku na sezení a pro případ deště pro jistotu i pláštěnku. Když bude horko, mohou návštěvníci k osvěžení využít místní mlýnský rybník.
1: Veroniko, co můžou návštěvníci zažít?
2: Návštěvníky čekají koncerty, workshopy, přednášky, ale také tvorba umění přímo v krajině a další doprovodný program. Z hudebního programu můžeme zmínit například Jakuba Koeniga a Hvězdy, Fade, Bledrestones s Vladimírem Václavkem nebo kapelu Čtvrt na smrt. Velkou novinkou sobotního programu je křest knihy Krušnohorský poutník a představení knih Atlas zaniklých obcí Krušných hor a Vysídlit a zbourat. Odpoledne je naplánovaná také landartová procházka po nových dílech umělců. Z workshopu si mohou návštěvníci vybrat například broušení kamenů, linorit, malířský workshop nebo přírodní tkaní a práci s bylinkami Krušnohoří, také hudební zážitkovou dílnu. Program doplňují přednášky například o fotografování divoké přírody nebo o vlcích a rysech v Krušnohoří.
1: Program je dvoudenní, kdy začíná a kdy končí?
2: Festival probíhá v pátek 21. a v sobotu 22. srpna. Oficiální program začíná dnes ve 12.30 přednáškou Houby naší přírody známé i neznámé, po které už od 13.30 následuje hudební program. Pátek pokračuje koncerty až do nočních hodin a ve 22.30 je naplánované slavnostní rozsvícení Königsmühle, po kterém ve 23.00 vystoupí DJ Nehario. V sobotu pak začíná hlavní program v 11 hodin představením účinkujících landartistů. Ve 12.30 následuje landartová procházka s komentářem tvůrců a večerní program pokračuje koncerty až do 22.30, kdy vystoupí poslední skupina Klagenfurt.
1: Podrobnosti nám přinesla naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Díky ti a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tohle byla skupina No Mercy a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. Proto spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zapojí o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudle v jižních Čechách, kuchař Ivan Bodochodský. A Patrik Rozehnal začal otázkou, co měl naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To chci potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuhle pochoutku. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, tak to zjistíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden jsme rozjeli naši velkou letní soutěž loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s Lídkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a taky další předměty od společnosti Alby a dokonce i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy a mnozí z vás už určitě vědí, kde naši hlídku hledat, ale přesto se to dozvíme právě teď. A Petra mám na telefonu. Petře, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, já věřím, že to dneska teda opravdu těžké nebylo. Z těch nápověd se velmi dobře dalo poznat, kde budeme. Takže právě teď jsme v Postoloprtech a to konkrétní místo, no je to náměstí. Tady mají totiž úplně nově zrekonstruované náměstí s krásnými vodotrysky a já stojím přímo, vlastně by se dalo říct, skoro naproti městskému úřadu. Takže na náměstí v Postoloprtech teď 30 minut.
1: Petře, přesto, i když posluchači to podle mě už vidí, ale přesto radši zopakuj, co musí udělat pro to, aby posluchači něco vyhráli?
2: Najít naše rozhlasové auto, Český rozhlas Sever, je tam nápis, nebo velké zelené R-ko, a pak už vlastně nikdo neodejde v prázdno, ale jakou tu cenu dostane, to záleží na tom, jak rychlí naši posluchači budou. Budeme tady, jak už jsem říkal, do zhruba 11 hodin a 10 minut. No a je to vlastně předposlední šance, protože tahle zastávka je skutečně předposlední, ta poslední bude odpoledne, takže nenechte si ji ujít.
1: Tak s Petrem se ve vysílání Českého rozhlasu Sever v naší velké letní soutěži potkáme ještě odpoledne. Prozatím díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne nashledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Zítra má.

0: loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Ano, ano, je to tak. Ještě dnes pokračuje naše velká letní soutěž loučení s prázdninami na Českém rozhlase Sever. A tento týden tedy s námi můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry, taky další předměty od společnosti Alby a drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit právě i vám. Dneska dopoledne naše soutěžní hlídka dorazila do Postoloprt.
2: Postoloprty. Tohle město na Lounsku má ve znaku kapra. Na velmi povedeném městském znaku z roku 2007 jsou na modrém pozadí hradby, dvě stříbrné hradní věže a mezi nimi červený štít se zlatou rybou. O tom, jak vznikl název města, se jazykovědci dohadují. První teorie Václava Hájka z Libočan byla už dávno odmítnuta. Ukázalo se, že slavný kronikář měl hodně bujnou fantazii. Až do husitských válek byla vesnice Postoloprty klášterním majetkem. V roce 1420 klášter přepadly a vypálili vojenské oddíly a klášterní majetek byl rozdělen mezi jednotlivá města. Na městských stránkách se uvádí, že král Vladislav Jagellonský povolil v městečku konání trhů, usazování řemeslníků a provozování živností. V roce 1669 koupil postoloprtské panství hrabě Jiří Ludvík Sitzendorf. K zámku tehdy patřil pivovar, sladovna, hospodářský dvůr, dále vinopalna, kovárna, pažantnice a cihelna. Hrabě nechal také opravit místní zámek. Za procházku stojí i zámecký park, nebo chcete-li zahrada. Je otevřená od července do září a konají se tam různé kulturní a společenské akce, jako květnové městské slavnosti nebo červnový dětský den. Až přijedete do Postoloprt, kromě zámku a barokního kostela Na nebevzetí Panny Marie na náměstí, si všimněte také budovy bývalé radnice z 18. století nebo památkově chráněné budovy fary.
0: Loučení s prázdninami.

Petr Spálený a jeho kolej Alberto. V první hodině našeho dopoledního expresu končí. Petra Vališová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že hovězí maso zlevňuje. Chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Podrobnosti ve zprávách, teď už posílám další písničky. Třeba tu od Umberta Tociho. Renáta Filipi přeje hezký den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Od září začne na poliklinice v Lounech fungovat interní ambulance s denzitometrií. Inscenace Píchu a předsudek z Libereckého divadla dnes lidé uvidí pod širým nebem. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Dnes čekejte polojasno až oblačno, déšť, přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Na začátku prázdnin zahájilo na lounské poliklinice provoz pracoviště denzitometrie. Pacientům měří hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní dřeně. Od září se rozšíří podle mluvčí radnice Pavly Kutlu taky o interní ambulanci se dvěma lékaři, kteří už přijímají nové pacienty. Ordinace bude otevřená od pondělí do pátku. Inscenaci Pícha a předsudek nebo tak něco liberecký soubor zahraje od 20 hodin pod širým nebem, a to v Paláci Líbik. Hra vychází z dramatizace románu Jane Austenové. O její úpravu se postarala skotská herečka Isabel MacArthur. Zahraje si v ní 6 hereček. Proč v divadle FX Šaldy této inscenaci říkají herecký maraton, vysvětluje dramaturkyně Lenka Chválová.
4: Všechny mají minimálně 2 role, protože je tam základ těch služek a ty služky vstupují do těch postav a jedině Kateřina Kornhojzrová z té služky vstupuje jenom do postavy Elizabeth Bennetové, což je vlastně hrdinka, která svým způsobem je subjekt toho románu. Všechny ostatní tam pak mají 3 až 4 postavy. No.
3: Hovězí maso začalo zlevňovat. V raním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že to je problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa.
5: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na většině území objeví déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 před tunelem Libouchec ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, počítejte tam se zdržením. A ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. To byly zprávy, pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 11. vám společnost dělá Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Z opuštěných železničních vagónů vytvořil originální galerii, která nemá v České republice obdoby. Celý život sbírá podpisy významných českých osobností a za každým z nich se skrývá zajímavý příběh. Hostem Českého rozhlasu Sever bude teplický patriot, výtvarník a taky sběratel František Erbert. Řeč bude také o dobročinné aukci kravat, která se uskuteční už za měsíc, tedy 21. září. Více už za chvíli, teď ale první písničky. A posílám Hanku Zagorovou.
2: Dopolední Express s Renátou Filipy.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dopolední expres a jak vznikne nápad proměnit staré železniční vagóny v galerii. Co všechno člověk zažije při sbírání autogramů známých osobností a proč mohou obyčejné kravaty pomáhat dobré věci. O nevšedních zážitcích, sběratelské vášni i lásce k Teplicím si budeme povídat s naším dnešním hostem, a to je výtvarník a taky teplický patriot František Erbert. Přeji hezké dopoledne.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A celý život jste spojený s Teplicemi. Na počátek se musím rozhodně zeptat, co pro vás město znamená?
2: Já jsem teplický patriot, ale myslím, že patriot celého kraje a speciálně z pohledu na Teplice. Mě naplňuje pýchou vlastně historie toho města i současné dění. A mám velkou radost z toho, že některé osobnosti, které v Teplicích vyrůstaly nebo se tam narodily, jsme vyslali do Evropy a i do světa. Je pro mě potěšením, že se objevují pamětní desky současníků a já bych rád přispěl k tomu i v známost jiných osobností, o kterých se moc neví. Takže poslední věc, kterou bych zmínil v Teplicích, je moje skvělá žena, s kterou přes 40 let táhneme tu káru životem a která mi umožňuje vlastně všechny aktivity provádět. Takže chci za to poděkovat a posluchačům bych rád sdělil, že v případě přípravy této akce, to znamená aukce kravat významných českých osobností, jsem si mohl několikrát odskočit od plotny, byla mi skována prachovka a co jsem dnes velice těžce, nesměl jsem ani luxovat.
1: Rozumím. My se k aukci kravat určitě dostaneme v průběhu našeho rozhovoru, ale pojďme ještě přímo k vám. Kdy jste si uvědomil, že chcete tvořit a věnovat se vlastně umění?
2: Já myslím, že mám v sobě tady tu touhu vlastně geneticky, protože když se vrátím trochu do historie, jsem pyšný na svého dědu Františka Erberta, který jehož maminka byla sestřenicí Karla Václava Raise. A můj děda si v roce 1934 postavil a provozoval významnou tiskárnu v Hořicích pod Krkonoší, takže tím uměním a vůbec vztahem k nějakým hezkým věcem mám vlastně v krvi. Jeho syn, můj otec, také František Erbert, byl jeden z největších odborníků na knihtisk v České republice. No a takže vlastně celý život se hýbal, nebo byl takový bohem, mezi výtvarníky a literáty. Mm-hmm. Takže já jsem to měl jako příklad obě tyto osobnosti.
1: A jak jsem zmiňovala, vy jste vlastně teplický patriot, taky výtvarník. Vaše jméno je spojené i s galeriemi v Teplicích. Ta jedna, o které jsem mluvila na začátku, tak ta se vlastně vybudovala v opuštěných železničních vagónech. Kde vznikl ten nápad?
2: Já jsem vycházel z toho, že návštěvníci prostorů nákupních, včetně galerií, jsou zvyklí na to docházet do pevných budov. Ale já jsem chtěl udělat něco neobvyklého, takže jsem si vymyslel ty vagóny. No a provozoval jsem je, nebo koupil jsem si je v roce 2011, chvíli se přebudovávali a v roce 2018 bohužel ta výstavní činnost skončila a zrovna to bylo v době, kdy jsem domlouval skvělou výstavu s panem profesorem Gebauerem. Takže už to nefunguje.
1: Kde jsou vagóny teď?
2: Vagóny si naštěstí koupil železniční spolek a chce v nich provozovat výletní jízdy.
1: Tak nepřijdou v Nimeč, to by byla velká škoda. Naším dnešním hostem je teplický patriot, výtvarník a taky sběratel autogramu František Erbert.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je František Erbert, teplický patriot, výtvarník a sběratel autogramů. Já jsem se moc těšila právě na to, až se dostaneme k tomu sbírání autogramů. Jak začala ta velká vášeň, vlastně celoživotní vášeň, jestli to tak můžu říct?
2: Celoživotní nemyslím, ale určitě 30 let minimálně. No a zájem o to sbírání autogramů speciálně českých vědců nebo lidí, kteří něco dokázali, začalo mě asi před 30 lety, když jsem si rovnal v životě nějaké hodnoty a přišel jsem na to, že nám všeobecně, aspoň z mého pohledu, jsou předkládány příklady, který nestojí prostě za moc. A naopak lidi, kteří dokázali něco, opravdu se před nima klaní celý svět, nikdo nezná, bohužel. Takže jsem začal. A začal jsem tím, že v té době nebudu představovat pana profesora Antonína Holého, že nestora české vědy, který byl mimochodem 7x navržen na Nobelovu cenu. A první, koho jsem oslovil, byl právě pan profesor a řekl jsem si, pokud dostanu od něj podpis, tak to začnu sbírat. Takže podpis nejenom přišel, ale přišel i milý dopis, takže jsem se do toho dal.
1: Takže to je vlastně úplně ten první podpis, ano. S tím krásným příběhem. Kolik

0: autogramů dnes vaše sbírka má?
1: Já bych to střízlivě viděl na číslo kolem 300.
0: Mm-hmm. A jsou mezi nimi třeba podpisy, které považujete za nejvzácnější?
1: Já si vážím každého podpisu už jenom proto, že těm lidem stojí za to opravdu odpovědět a ten podpis mi dát. Samozřejmě jsou tam podpisy cenné, vyzvěl bych několik jmen, ale jinak si vážím každého z těch podpisů. Jen namátkou, poslední taková veselá historka, mám je spojené s osobnostmi, tak je pan profesor Marek, to je jeden z nejlepších světových dětských kardiologů na světě, kterému jsem napsal, on vybudoval velkou vědeckou kariéru v Londýně, vrátil se do Prahy, tak jsem to zachytil. A pan profesor mi odpověděl mailem, že mi rád podpis věnuje, pokud se osobně sejdeme. Takže jsme spolu seděli 2 hodiny v kavárně Slávě a byl to jeden z nejkrásnějších a nejdémoničtějších zážitků, který jsem mohl vlastně prožít.
0: Hmm. Máte ještě třeba nějaký sběratelský sen nebo autogram, který vám ve sbírce ještě chybí?
1: No, těch osobností je hodně a snů já samozřejmě všechny nestihnu, ty vědci, kteří v tom světě něco dokázali, ale určitě mám a určitě se tím budu zabývat.
0: Hmm. V dnešní době sociálních sítí, myslíte si, že mají ještě klasické právě autogramy smysl, protože jsme zvyklí hodit si fotku právě na sociální sítě, lidem to stačí?
1: Já se považuji za člověka ze staré doby a sociálním sítím, jak jim přezdívám, moc nefandím. Já si myslím, že chybí selský rozum mnohdy, co se týká komunikace na těch sociálních sítích. Takže z mého pohledu nedám dopustit na klasický dopis. Vážím si toho, že ho můžu poslat těm osobnostem a že se to setkává s úspěchem a i zpětnou vazbou, to znamená, ten podpis se mi dostane do ruky.
0: Naším dnešním hostem je teplický patriot, výtvarník a sběratel autogramů František Erbert. A za měsíc se uskuteční dobročinná aukce Kravat, no a my se k této akci dostaneme po písničce.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je teplický patriot, výtvarník a sběratel autogramů František Erbert. My jsme si povídali o podpisech. Vaší specialitou jsou tedy vědci, výhradně čeští vědci. Máte třeba i nějaké spojené historky právě s tím? Nebo nějakou výsadu, když vlastně máte tak specifický okruh?
2: Těch zážitků v kladném slova smyslu je opravdu hodně. A jenom tak pro zajímavost, na jednom setkání osobně s panem profesorem Pirkem,
1: ano,
2: který je známý tím, že má zálibu ve starých motocyklech, tak jsem s ním byl takový dialog a na konci, asi po 5 minutách, jsem ho požádal, protože on je známý tím, že nosí motýlky, jestli by mi svého motýlka jednoho věnoval. To bylo v sobotu, on mi řekl, že samozřejmě, pokud mu dám adresu, tak jsem si říkal, no jo, jo, pan profesor Pirk. Ale ve středu jsem měl motýlka od pana profesora Pirka i s věnováním. Takže těch historek jsou je hodně. Nebo jsem se sešel s panem profesorem Drahošem, který byl v té době předseda Akademie věd, takže jsme vedli takový neformální rozhovor. No a asi po 5 minutách se mě pan profesor zeptal, mohu se také na něco zeptat? A já samozřejmě, v kterém oboru vy bádáte? Takže to potom člověka jako
1: potěší,
2: že vás bere za sobě rovného. Takže těch historek je hodně. Nebo bych zmínil ještě jednu. Je to takové neznámé jméno a to je pan profesor
1: Teď to jméno vypadlo.
2: Teď mi vypadlo jméno. Já si vzpomenu,
1: ano,
2: omlouvám se, ale to byl pan profesor mineralog, který vedl 12 let geologický institut v Paříži a světově proslulý, jsou po něm pomenované 3 nerosty a zachytil jsem takovou informaci v tisku, že jako důchodce je starostou obce Isdes u Orléans. Tak jsem neváhal, napsal jsem adresu, vážený pan profesor, starosta obce Isdes u Orléans a poslal jsem ten dopis. Načež asi za týden mi telefonoval pan profesor. Takže byl to krásný, úžasný rozhovor, dostal jsem milý dopis, včetně fotografií, protože pan profesor také kromě jiného sbírá obrazy, takže mi některé kopie poslal.
1: Mm-hmm.
2: Takže
1: pro vás jako pro výtvarníka to muselo být naprosto úžasné. Zmiňoval jste, že vlastně pan profesor Pirk vám dal svého motýlka, ale teďko momentálně kromě autogramu sbíráte i kravaty. Nebyl to třeba takový ta předvěst toho, že budete sbírat kravaty?
2: Ne, já kravaty nezbírám, já jsem si vymyslel jenom aukci kravat. Jejíž výtěžek bych rád věnoval dětem z dětského domova v Tuchlově. Takže kravaty nezbírám, ale vymyslel jsem si tuhle akci právě proto, že já nejsem přítel sbírek, kde vás někdo na ulici přepadne s kasičkou, abyste na něco přispěla. Já si myslím, že pokud lidé přijdou a vydraží některou z kravat, tak za ty peníze, které dají, budou mít opravdu nějakou cenou věc nebo památku a vynechám to, že nemusí souhlasit třeba s názory některých osobností, ale ty osobnosti jsou podle mého tak významné, ne, že stojí za to někomu to mít jako suvenýr. A zároveň přispějí také k dobré věci.
1: A do aukce kravat, o které si budeme povídat za chvíli, do dobročinné aukce kravat, přispěli své kravaty, přispěli třeba prezident České republiky Petr Pavel nebo předseda vlády České republiky Andrej Babiš. O tom si budeme povídat ale za chvíli.
2: Johan se jmenuje ten pan profesor, můžu to tam dodatečně říct.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: A naším dnešním hostem je teplický patriot, výtvarník a taky sběratel autogramů František Erbert. Už jsme se tedy konečně dostali k té akci, která mě doopravdy velmi zajímá, to je dobročinná aukce kravat. My už jsme to tak maličko zmínili vlastně v tom minulém vstupu. Já jsem vlastně prozradila, že máte kravaty od spousty známých lidí, ať už třeba od právě politiků, ale máme tady i herce, máme tady sportovce, je tam třeba i houslový virtuos Pavel Šporcel. Pojďme si říct něco k této krásné akci.
2: Rád vám něco zajímavého prozradím. Tak, já se vrátím k tomu začátku a vůbec k tomu nápadu. Už jsem o tom mluvil, že nejsem přítel těch sbírek uličních, ale vymyslel jsem si tady tu aukci právě proto, abych některé osobnosti zviditelnil a z mého pohledu kravata vyjadřuje něco, co vlastně nosí jenom gentleman. Mm-hmm. Takže proto jsem se rozhodl pro takovou neobvyklou věc, protože z mého pohledu kravata, pěkné hodinky a čisté boty dělají gentlemana. Takže jsem oslovil některé známé osobnosti s prosbou, aby přispěli do té aukce a setkal jsem se s velkým úspěchem. Nakonec ještě k doplnění od těch osobností jsem je požádal, pokud by věděli nebo chtěli sdělit nějaký zajímavý zážitek, který se vztahuje k těm kravatám, ty konkrétní, kterou pošlou, a dostal jsem krásné dopisy.
1: Co byste si přál, aby si lidé z této aukce odnesli tedy kromě samotné kravaty?
2: Tak já bych si přál, aby lidé, kteří přijdou dražit a některou kravatu vydraží a zaplatí, tím přispějí těm dětem, tak bych si přál, aby věděli nebo si mysleli, že vlastně pomáhat druhým v nesnázích je úplně normální běžná lidská vlastnost, která z mého pohledu trošku u nás mizí.
1: Veškerý výnos aukce bude věnován dětem z dětského domova v Tuchlově. Už máte nějakou představu vlastně, jakým stylem se peníze použijí?
2: Nemám, to je záležitost pana ředitele, kterému hodně fandím, je to velký sympaťák, pan ředitel Blažek v Tuchlově, takže je na něm, jak s těmi penězi naloží, a budu rád, pokud přispějeme něčím navíc k tomu, co má v rozpočtu nebo s kterýma penězma může hospodařit.
1: Dobročinná aukce kravat má krásný podtitul, každý uzel má svůj příběh, je to tedy první ročník.
2: Já jsem takovou akci uspořádal před 25 lety,
1: ano.
2: Když vlastně o tom dětském domově v Tuchlově, který je opravdu malý a zastrčený, nikdo nevěděl. A tenkrát jsme dražili kravat 15, nebyly ani zdaleka takové osobnosti jako teď. A těm dětem jsme přispěli částkou přes 30 tisíc korun. Tehdejší ředitelka potom v otiska ve sdělovacích prostředcích, že z těch peněz dvakrát zaplatila dětem pobyt v Krkonoších, což člověka zahřeje.
1: Určitě ještě musíme připomenout, že právě dobročinná aukce kravat význačných českých osobností se uskuteční 21. září od 18 hodin v Zahradním domě v Teplicích a veškerý výnos aukce bude věnován dětem z dětského domova v Tuchlově. My se blížíme do závěru. Je něco, co byste doporučil lidem, kteří mají nějaký koníček a váhají, jestli se mu věnovat naplno?
2: Určitě záleží samozřejmě na nápadu a hlavně nenechte se nikdy odradit v prvním neúspěchu. Ne vždycky se všechno povede na poprvé nebo snadno, ale pokud máte zájem a něčeho chcete dosáhnout, vydržte a vytrvejte.
1: A to byla poslední a krásná slova od našeho dnešního hosta Františka Erberta, teplického patriota, výtvarníka a sběratele autogramů. Já vám moc děkuji, že jste dorazil. Doufám, že dobročinná aukce kravat, která se tedy uskuteční už za měsíc, dopadne na výbornou a někdy u nás zase naslyšenou.
2: Děkuji vám za pozvání a přeju pěkný den. Děkuji.
3: Kup mi den, kup mi

0: Petr Rezek a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cethemlovou a Patrikem Rozehnalem. Jako téma pro dnešní povídání si vybrali sucho v ústech.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
4: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand a taky DAP Rádia. Stačí najít naši hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Mám pro vás první odpolední nápovědu. Dneska odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Litoměřicku. Leží na levém břehu Labe a místní Lobkovický zámek má 400 let starou vinařskou tradici. Už víte, pokud ne, poslouchejte naše vysílání a dozvíte se víc.
4: Loučení s prázdninami.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Skupina Šalom na Českém rozhlase Sever. 11 hodina 53 minut k tomu a my stihneme ještě recepce od Slávky Brádlové. Tentokrát to budou muffiny s citronátem.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Jako víkendový moučník můžeme připravit muffiny s citronátem. Uvedené množství surovin stačí na tu formu o 12 muffinových otvorech a ještě vám zbyde na jeden malý pekáček vedle. Tak a budeme potřebovat 250 gramů hladké mouky, 100 gramů polohrubé mouky, takových 100, možná 120 gramů cukru, podle toho, jak máte rádi moučníky sladké. Dál budeme potřebovat jeden kypřící prášek a půl lžičky jedlé sody, trošku soli, jedno vejce, 150 ml slunečnicového oleje a 200 ml šlehačky nebo 250 ml kefíru. Také se nám bude hodit lžička citronové kůry, no a samozřejmě, když jsou to muffiny s citronátem, tak přidáme hrst citronátu. Surovin je poměrně hodně, ale postup není složitý a všechno najdete rozepsané na webu Českého rozhlasu Sever. Nejdřív smícháme obě mouky, cukr, kypřící prášek, sodu a špetku soli. Přidáme vejce, olej, šlehačku nebo kefír a prošleháme. A nakonec vmícháme citronovou kůru a citronát. Do muffinové formy dáme papírové košíčky a plníme je asi tak do poloviny, maximálně do 3/4. Těsto pečením dost nabyde. No a ten malý pekáček vyložíme pečícím papírem a vlijeme tam zbytek těsta. Ve středně předehřáté troubě, což je takových 170 nebo 175 stupňů, tak ve středně předehřáté troubě pečeme a po asi 30 minutách uděláme test špejlí. Pokud ji vytáhneme suchou, je dopečeno, pokud na ní ještě ulpívá těsto, tak pár minut pečení přidáme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník Divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hasiči likvidují požár na skládce Lukavec u Lovosic. Pěstitelé na Žatecku začínají sklízet chmel. Kvůli opravě mostu bude večer znovu zavřený kruhový objezd v Liberci. Dnes čekejte polojasno, během dne přibývání oblačnosti, na většině území déšť, přehánky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Na skládce Lukavec u Lovosic vypukl požár. Hasiči vyhlásili první stupeň poplachu, teď už mají požár pod kontrolou a místo prolévají vodou. Doplňuje mluvčí hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
3: Požár je lokalizovaný, tudíž ho máme pod kontrolou. Na místě zasahuje celkem 9 jednotek požární ochrany, z toho 3 profesionální a 6 dobrovolných.
2: Začátek sklizně chmelu se v posledních letech posunul do druhé poloviny srpna. Ta letošní má podle předsedy svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany začít mezi 22. a 24. srpnem a trvat bude zhruba 3 týdny.
4: Začíná v podstatě standardně. Dřív se začínalo ze sklizní o 10-15 dní dřív. Dneska právě z důvodu toho rozptylu sklizně a čekání na to dozrání těch alfahorských kyselin se začíná běžně zhruba okolo toho 20. srpna.
2: Letošní úroda bude zároveň podle Smetany zhruba o pětinu nižší než loni. Mohou za to především velmi vysoké teploty na konci června, které spálily vršky rostlin a dlouhotrvající sucha. Ředitelství silnic a dálnic dnes večer znovu zavře kruhový objezd Sněhulák pod průtahem Liberce. Řidiči se tak nedostanou pod mostem v sousedské ulici k nákupnímu centru Globus ani k průmyslové zóně Sever. Důvodem jsou práce na opravě havarijního mostu. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamily Zahálkové platí omezení od dnešních 18 hodin do sobotních 8 hodin ráno. Stejné to bude i od sobotního večera do nedělního rána. Sjezdy ze silnice první třídy číslo 35 ale zůstanou po celou dobu otevřené. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2020. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 1,40 korun a 73 haléřů. Nafta stála průměrně 45,20. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky a hlavně na východě kraje a na horách bouřky ojedinělé až velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Pro většinu Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 59. kilometru u tunelu Radejčín ve směru na Prahu stojí porouchané auto. A pozor dejte na silnici ze Zákup na Bohatice na Českolipsku. Po vozovce se pohybuje labuť.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali dnešní páteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první k nám do studia dovolala paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
2: Tak hezké odpoledne i vám a všem posluchačům. A prosila bych písničku od Heleny Maršálkové a skupiny Pacific, Ranec plnej písní, a bylo by to pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny, kdo poslouchají. A děkuju.
1: Písnička je tedy připravená, taky díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Helena Maršálková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už vybírá paní Jaruš Skladna. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych si přála mojí vnučce Kamilce zahrát písničku. Nevím, kterou mám přímo ráda, ale má ráda ptáčky a zvířátka. Tak se mi dala zahrát písničku Holubí dům. A tak i těm posluchačům, komu se to bude líbit, ať si to poslechnou.
0: Dobře, paní Jaruško, díky za zavolání. Mějte se, naslyšenou.

0: Jiří Schillinger a jeho holubí dům. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a tu další písničku vybírá paní Jarka z České Kamenice. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak já bych si přála písničku, na které jsme se domluvili.
0: Ano.
1: Bylo by to pro mýho syna Martina a pro moji vnučku Adélku, která dneska slaví 21. narozeniny a slavit to budou spolu zítra, takže bych jim chtěla popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky.
0: Raduza a Robert Křesťan, dobrý lidi a vše nejlepší přejeme oběma i z Českého rozhlasu Sever. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Raduza a Robert Křesťan, jejich dobrý lidi. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Dovolal se i pan Honza Zloun a přál si písničku od Rodolfa Hrušinského Šel jsem světem. Písnička je pro jeho paní, pro celou rodinu a taky pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.
1: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí tři místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem rozkvěl.

Rudolf Hrušinský na Českém rozhlase Sever. Teď už se dívám na první e-mail, který píšete k nám do studia Českého rozhlasu Sever. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Martina Hofmana a Týny Jedno ráno pro mého strejdu z Hora Sedelu u Rakovníka k dnešním narozeninám. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, přeje Janča s celou rodinou.

tisíc vůní stopy tvýho světa, za stoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

Týna a Martin Hoffmann jednou ráno. 12:35 k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další e-mail. Prosím o zahrání písničky od Karla Gotta, jeho Lady Carnival, k narozeninám pro Jindřišku a přání všeho nejlepšího od kolegyň z práce.

0: Karel Gott a Lady Carnival. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další už vybírá paní Míla z Mostu. Paní Mílo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Milé Renátko, já bych tohle tu písničku, na které jsme se domluvili, chtěla věnovat čtyřem báječným ženským. Ano. A to Jarušce Lahovský, Dáše Koudelový, paní Popštajnový a hlavně mojí milovaný doktorce Janě Novotný. Ať mají krásný den.
0: Dobře, vybrala jste Martu Kubišovou a mámu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, písničky

Zich. A taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale pojďme rychle honem zpátky k písničkám na přání. Už jsme hráli z telefonu i z e-mailů, chybí SMSky. Tady jedna z nich, prosím, Daniela Hůlku, Déšť, vůz a pláč. Děkuji, paní Hanka.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tišek zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Daniel Hůlka a jeho Déšť, vůz a pláč. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho písničky na přání. Máme 12 hodin a 50 minut k tomu, my stihneme určitě ještě jednu a opět z vašich SMSek. Dobrý den, prosím o skupinu Hodiny a stmívání. Touto písničkou bych chtěla potěšit se všechny své kolegyně, protože nám za necelé 2 hodinky začíná víkend. Posílá to paní Lucka.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Tohle byla skupina Hodiny a jejich píseň Smívání. 12 hodin a skoro 55 minut k tomu a to znamená, že máme dnešní páteční polední písničky na přání pomaličku, ale jistě končí. Pokud se vám nezahrála vaši oblíbenou písničku, ať už jste volali nebo jste psali e-mail nebo SMSku, tak se nic neděje, protože ty další písničky na přání budou nachystány na Českém rozhlase Sever opět po 18. a těší se na vás kolega Miroslav Tartárek. Spolu se uslyšíme zase zítra. A teď už je Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Česká Kamenice na Děčínsku má nový domov pro seniory, klienti se do něj začnou stěhovat během následujících dní. Na několika místech Libereckého kraje hrozí povodně. Ministryně financí Alena Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace, její projev doprovázel pískot. Počasí na dnešek polojasno, během dne přibývání oblačnosti, na většině území déšť, přeháňky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Dvě nové budovy domova pro seniory dokončila Česká Kamenice na Děčínsku. V nejbližších dnech se do nich nastěhují první klienti. Nový domov pro seniory má kapacitu 28 lůžek. Stavbu za 240 milionů korun zvládlo město během jednoho roku. Pokračuje starosta Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
2: Dokonce ta stavba zlevnila oproti předpokladu, protože se tady v průběhu realizace podařilo najít méně práce, takže oproti smluvní ceně budeme o jednotky milionů korun níže.
3: Čekáme na rozhodnutí o registraci od Ústeckého kraje, to znamená oficiální schválení provozu toho domova.
1: Město dostalo na stavbu dotace ve výši 168 milionů korun, většinu od Evropské unie. Na několika místech v Libereckém kraji hrozí povodně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha prvního, tedy nejnižšího stupně, pro Liberecko, Frýdlantsko, Jablonecko, Tanvaldsko a Jilemnicko. Povodně hrozí od dnešní 22. hodiny do zítřejších 11. hodin, vysvětlila meteoroložka Polina Matiunina.
4: Očekáváme překročení prvního SPA na nejmenších a menších tocích na severu Čech. A nejvýraznější vzestupy očekáváme v zastavených částech povodí, kde je nejvyšší podíl ploch se zpevněnými povrchy.
1: Riziko povodní hrozí kvůli opakovaným velmi silným přívalovým dešťům a bouřkám, které na severu Čech hrozí dnes večer. Lidé by měli zabezpečit svůj majetek. Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z Hnutí ANO na pietě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci. Projevy některých politiků doprovodil na pietě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešlo desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přeháňky a hlavně na východě kraje a na horách bouřky ojediněle až velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Pro většinu Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku na silnici 249 mezi Lipčevsí a silnicí první třídy číslo 28 bouralo nákladní auto a motocykl. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
6: Nějak mám sucho.
5: Chuť. Jo, sucho.
6: V ústech.
5: Sucho v ústech.
6: Ano.
5: To je dnešní téma.
6: To bude ono.
5: Ano,
6: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
5: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku, to fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech suko jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí. Teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz, to znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu.

0: pupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. Hmm. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech? Probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučila...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožná zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, pak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano. vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano. Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou. Nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mě je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože toto může,
0: večer, ano, může to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Něcku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je.
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano, jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, jo, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli bouřkám se dnes v noci můžou zvednout hladiny přítoků Vltavy v Praze a menších toků v Libereckém kraji. O křeslo v Senátu na Lounsku, kam patří i Rakovnicko, se utká 6 kandidátů. Děčín mění revizní lávky na Tyršově mostě, nové konstrukce umožní technikům přesnější kontrolu. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm, odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků v Libereckém kraji. O křeslo Senátu na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko, se utká 6 kandidátů. Úřad zaregistroval všechny přihlášky, vyplývá to z oznámení na úřední desce. Senátní volby se budou spolu s komunálními konat letos 9. a 10. října. Na Tyršově mostě v Děčíně jsou nové revizní lávky. Dvě město namontovalo v polovině léta, třetí přibude do konce srpna. Město za ně zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun bez DPH. Původní lávky byly ve velmi špatném stavu. To způsobovalo problémy technikům při kontrolách mostu, říká mluvčí města Luděk Stínil.
2: Právě díky lávkám bude možné lépe určit, jaké jsou na Tyršově mostě vady a také lépe naplánovat případné opravy. Ty by proběhly během příštího roku.
0: Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc, a to kvůli pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni.
3: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
0: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později.
1: Počasí.
0: V noci čekejte zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, místy ještě s bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku na silnici 249 mezi Lipčevsí a silnicí první třídy číslo 28 bouralo nákladní auto a motocykl, na místě zasahují záchranáři. A v Liberci ve Švermově ulici bourala 2 osobní auta, tam je na místě policie. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný pátek 21. srpna, s vámi je Český rozhlas Sever, začíná pohodové odpoledne. Když se řekne Svijany, hlavně muži si asi představí něco jiného než zámek, ale právě na něj vás pozveme už za moment v našem pravidelném a prázdninovém zámeckém létě. Pozorně nás také poslouchejte, pokud chcete slyšet nápovědu, kde se po 15. hodině bude nalézat naše hlídka a rozdávat dárky od pivovaru Ferdinand, společnosti Alby a také Českého rozhlasu Sever. A čeká nás i poslední díl seriálu Vlny 68 o vysílání regionálních studií Československého rozhlasu v srpnu 1968. No, k tomu přidáme opět písničky, které nestárnou. Tentokrát budou od Karla Gotta nebo Petra Nováka. Teď už je připravená Ilona Čáková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever teď Karel Gott a Běž za svou láskou. Brzy nás čeká Sting, teď už 11 minut po 14. hodině. Po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Konstelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta a budete mít ještě příští týden. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou dopoledne. A vždycky předtím vás pozveme na jeden ze zámků. Dnes to je zámek Svijany, tak se nechte pozvat nejen Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Svijany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Svijany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Svijany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Svijany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Svijany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v

0: uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever.

0: Ať už děláte cokoliv, přejeme vám, ať se to daří i s Českým rozhlasem Sever, teď už je 14 hodin 23 minut. Chomutov dnes představil dokončený projekt přestavby bývalých městských lázní na knihovnu a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Stavba by podle ideálního harmonogramu mohla začít příští rok. Podrobnosti má teď pro nás redaktorka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co všechno by v bývalých lázních mělo tedy vzniknout?
1: Největší část budovy zabere knihovna. Architekti ze studia Boele ji umístili do původní bazénové haly, do které vloží vlastně třípatrovou dřevěnou konstrukci. Jednotlivá patra pak budou rozdělena na oddělení pro děti, naučnou literaturu a beletrii. Architekti taky zachovali některé původní prvky, například skokanské můstky. Součástí centra budou taky kulturní a přednáškové sály, dětská herna, učebny, výtvarné díly, nahrávací studio, kavárna nebo prostory pro plesy a koncerty. Bývalý bazén pak připomene osvětlení, které se bude blížit tomu původnímu, a večer taky světelný efekt vodní hladiny.
0: Co se následně stane se stávající budovou městské knihovny?
1: Část prostor by podle primátora Milana Merce z hnutí Nový Sever mohlo získat oblastní muzeum. Chtěli by tam vytvořit interaktivní centrum pro děti. Nejdříve ale budovu opraví, říká Merc.
2: Na první pohled ta budova vypadá perfektně, ale už je stará, má své mouchy, má své problémy. Když se podíváte, některá okna nejdou ani otevřít, nebo když se otevřou, tak se nezavřou.
1: Další prostory by i nadále využívala knihovna.
0: Když se ještě vrátíme k samotným lázním, jak bude vypadat jejich okolí a je i nějaké vyřešené parkování?
1: Ano, to současné parkování přesunou, říká architekt Pavel Pfeiffer ze studia Boele.
3: My jsme vlastně původní parkoviště u Komerční banky přesunuli do jiné lokace, která je vlastně na východní straně toho objektu, a vlastně nové parkovací plochy budou podle strategie města víc rozprostřeny podél celého parku, takže budovy lázní byste měli spíš přijít jakoby pěšky.
0: Přestavba má stát přibližně 1,2 miliardy. Má už město jasno, z čeho ji zaplatí?
1: Zatím ne. Primátor Merc řekl, že chce projekt zařadit mezi strategické záměry Ústeckého kraje. Spoléhá pak taky na peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory ale zatím nezná. Pokud dotaci nezískají, budou podle Merce hledat peníze z dalších zdrojů. O pokračování projektu ale bude rozhodovat až nové zastupitelstvo po podzimních volbách. Ještě doplním, že přestavba by měla být hotová do roku 2030.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA 14 hodin skoro 31 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Závěrečný díl našeho seriálu Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou Čechoslováků stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o těchto dnech připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a Československý rozhlas opět ovládaný politickou mocí o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátů, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Petr Novák, jeho náhrobní kámen, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. 14:42 a Milan Knotek se seriálem Slavní Severočeši tentokrát zamíří do oblasti sportu.
1: Slavní Severočeši.
2: V Jablonci nad Nisou se v roce 1984 narodila výjimečná vytrvalostní sportovkyně a olympionička Radka Kálefeld. Její dívčí jméno je Radka Vodičková. V mládí se vybrala ke studiu Jablonecké sportovní gymnázium. Začínala s duatlonem, protože byla podle svých slov špatná plavkyně. Pak kombinovala triatlon a duatlon s běžeckým lyžováním, ve kterém byla do roku 2000 členkou české reprezentace. Po juniorských úspěších vybojovala v roce 2007 v Edinburgu stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v duatlonu. O rok později se už stala mistryní Evropy a vítězkou celkového pořadí triatlonového evropského poháru. Největším úspěchem první poloviny její kariéry byla účast na olympijských hrách v Londýně, kde obsadila v triatlonu 20. místo. Potom se začala specializovat na tzv. Bezhákový triatlon. Po celém světě vyhrávala mnoho závodů na distanci Ironman 73. V desítkách dalších figurovala na pódiovém umístění. V roce 2016 se vdala za australského profesionálního triatlonistu a rovněž olympionika Breda Kálefelda. Společně vychovávají dvě dcery a žijí v Austrálii. Radka Kálefeld se nyní věnuje především dálkovým běhům.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Naše soutěž Loučení s prázdninami na Českém rozhlase Severa u vás ve vašich městech a obcích jde do finále. Máme pro vás opět ceny od pivovaru Ferdinand, také společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. A vám stačí najít hlídku, která tedy cestuje po severu Čech. A malá nápověda dnes, jen poslední ta nápověda, dnes odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Litoměřicku. Leží na levém břehu Labe a místní Lobkovický zámek má 400 let starou vinařskou tradici. V jízdárně zámku je galerie moderního umění, kde jsou vystavena díla klasiků českého moderního umění. Tak co? Víte? Pokud ne, poslouchejte dál naše vysílání. Po 15. hodině se nám ozve Petr Beran, který nám prozradí, kde přesně s hlídkou je.
3: Loučení s prázdninami.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7,5 minuty nám zbývá do 15. hodiny, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. A Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Navíc jde dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma, který na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Pražští hasiči se připravují na silné bouřky. Na Děčínsku se o křeslo v Senátu utká 5 kandidátů. Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. Počasí na zítřek. Zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm, odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Začíná platit výstraha před silnými bouřkami. Podle meteorologů můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků dolní Vltavy. Pražští hasiči proto posilují směny, říká jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
4: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
3: Povodně hrozí také na několika místech Libereckého kraje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha prvního, tedy nejnižšího stupně pro Liberecko, Frýdlansko, Jablonecko, Tanvaldsko a Jilemnicko. Na Děčínsku se o mandát v horní komoře bude ucházet ve volbách 5 kandidátů. Úřad zaregistroval všechny přihlášky, vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce. Volby do třetiny senátu se uskuteční souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října. Architektonické studio Belle Architekti dnes představilo budoucí podobu někdejších městských lázní v Chomutově. Chtějí zachovat charakter budovy, recyklovat materiály použité na původní stavbu, do bazénu umístit knihovnu a zachovat odkaz na lázně třeba projekcí vody na strop. Architekti projekt dnes novinářům představili v infocentru, kde je pro veřejnost připravená virtuální prezentace a fotografie. Náklady na přestavbu překračují 1 000 000 000 korun. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
5: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
3: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi.
2: Počasí.
3: V noci čekejte zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, místy ještě s bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia. Pro většinu Ústeckého kraje platí výstraha před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na Chomutovsku u Kojetína se stala dopravní nehoda a pozor dejte na silnici číslo 62 mezi Ústím a Děčínem. U Dobkovic silničáři staví nový most a projíždí se pro provizorním mostě. Je tam snížená rychlost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Naposledy letos v létě se nám za pár minut ozve kolega Petr Beran, prozradí, kde se přesně nachází hlídka Českého rozhlasu Sever a kde rozdává dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Vrcholí nám totiž naše soutěž tento týden loučení s prázdninami. No a přímo představíme i město, ve kterém se Petr Beran s hosteskami nalézá. K tomu vás pozveme na turistickou akci, která se koná v neděli a jmenuje se Opárenská kecka. A přidáme i písničky, které nestárnou. Budou například od skupiny Žalman a spol. Nebo Václava Neckáře.
7: Pohodové odpoledne.

0: prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. A máme tady finále naší letní soutěže loučení s prázdninami Českého rozhlasu Sever. Petr Beran dorazil na poslední místo, opět bude rozdávat dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Petře, já tě zdravím, hezké odpoledne.
1: Zdravím, Milane, hezké odpoledne tobě a hlavně posluchačům. Já ti mám takovou obavu, že ty nápovědy jsou opravdu příliš jednoduché a že už vlastně všichni jenom tak jako tipují, kam by jsem s tím autem tak mohl dorazit. A většinou to tipnou teda správně, ještě než to stačíme říct.
0: A tipli to teda správně, už si tam měl?
1: No, myslím si, že už tady vidím takové malé srdceníčko, tipli to asi správně. Tak dalo se předpokládat, v Roudnici nad Labem je totiž krásné náměstí, ale opravdu moc pěkné historické náměstí, takže jsme tady, navíc se tu dobře parkuje, takže jsme tady s naším rozhlasovým autem, které je bílé, má na kapotě zelené R-ko a pokud byste to chtěli jako opravdu hodně přiblížit, protože ono to náměstí zase není malé úplně v Roudnici, tak stojím, takže koukám z předního okna v podstatě skoro na knihovnu. Tím by se to dalo přiblížit.
0: Takže tam rychle spěchat, kolik už je tam zájemců u dárky?
1: Já to nebudu počítat, mám to zatím v zadním zrcátku, myslím, že ještě pečlivě hledají auto po parkovišti, ale už to tady tak jako poznávám. Takže ještě jednou, proti knihovně a budu tady jak zhruba 30 minut, stačí najít naše auto a určitě neodejdete s prázdnou.
0: Takže spěchejte, no a pokud je to pro vás do Roudnice daleko, tak my už jsme to včera naznačili, já myslím, že už to můžeme prozradit, že celý příští týden budeme soutěžit o lety vrtulníkem, je to tak?
1: Je to tak, celý příští týden tři z vás mohou moci vyhrát let vrtulníkem, který jenom připomenu, se bude konat příští sobotu na dni plném letadel, což je taková obrovská ústecká akce. Takže pro ty z vás, kteří se mohou dostat v sobotu do Ústí příští týden a chtějí se proletět vrtulníkem, je to ideální možnost.
0: Takže pozorně poslouchejte naše vysílání příští týden. Petře, tak rozdávej dárky, měj se hezky a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jeleni v pátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 15 hodin a 20 minut. Pojďme se teď podívat na místo, kde právě teď a ještě 20 minut bude kolega Petr Beran rozdávat dárky v naší velké letní soutěži Loučení s prázdninami. Loučení s prázdninami, letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. To místo je Roudnice nad Labem, Petr Beran s hosteskami je tam na náměstí, právě teď tedy rozdává dárky a Roudnici nám krátce představí Lena Škraňková.
1: Město Roudnice nad Labem leží na Litoměřicku, na levém břehu řeky. Je to jedno z nejstarších českých měst. Původní název Rudnik či Roudnice je údajně odvozený od vyvěrajícího rudného pramene. První písemné zmínky o Roudnici nad Labem najdeme v roce 1167. Historické jádro města a okolní zástavba jsou chráněné jako městská památková zóna. Roudnický Lobkovický zámek se může pochlubit více než 400 let starou vinařskou tradicí. Ve sklepích zámku se víno vyrábí bez přerušení už od roku 1603. Historie výroby vína a pěstování révy na Roudnicku ale sahá mnohem dál. Vinice byste tam našli už v polovině 12. století. V bývalé zámecké jízdárně sídlí od roku 1965 Galerie moderního umění. Představují se tam díla klasiků

0: českého moderního umění. Jádro expozice tvoří reprezentativní obrazy Antonína Slavíčka, Mikuláše Metka a dalších. Původní Roudnický most byl třetím nejstarším kamenným mostem, který byl v Čechách postaven, a prvním přes řeku Labe. Stalo se tak v letech 1333 až 1340. Most přečkal několik povodní, ale během 30leté války byl poškozen fatálně a postupně chátral. V letech 1906 až 1910 postavili v Roudnici nový most. V současnosti prochází Špindlerův most rekonstrukcí, která by měla skončit letos na podzim. A kdy přijet do Roudnice? Tak třeba na tradiční roudnické vinobraní, které se na Husově náměstí, na Karlově náměstí a v Zámeckém parku koná v sobotu 12. září.
1: Do Roudnice nad Labem jsme se teď podívali s Alenou Škraňkovou.
2: Loučení s prázdninami.

0: Skupina Elánich a slavné tanečnice z Lučnice, 15 hodin 28 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A jak to zatím podle předpovědí vypadá, tak nedělní počasí by mohlo být ideální na nějaký ten výšlap, na nějakou turistickou akci, a jednu pro vás tady právě teď máme. Jmenuje se Opárenská kecka. Tak nazujte kecky a nechte se vést Evou Bucharovou a objevit nejhezčí místa Českého středohoří.
1: Opárenská kecka je výlet malebným opárenským údolím, který můžete doplnit jízdou motoráčkem nebo pořádným výšlapem na lovoš. K tomu je připravená interaktivní dětská stezka a řada odměn. Turisticko-zábavná akce Opárenská kecka je určená rodinám s dětmi, rekreačním turistům i zkušenějším výletníkům. Trasy připravili pořadatelé různě dlouhé, 3, 5, 12 a 32 kilometrů. Start i cíl je v neděli 23. srpna ve sportovním areálu v Malých Žernosekách mezi 9. raní a 8. večerní. Trasy vedou po atraktivních místech Českého středohoří. Opárenská kecka není závod a nejde ani o to být co nejrychleji v cíli. Hlavně se projděte krásnou krajinou. A děti se nudit nebudou. Pořadatelé připravili soutěže, úkoly a další zábavu. Hlavní dětský program bude přímo v Opárenském údolí, mezi Opárnem a Malými Žernosekami. Součástí nedělního programu budou i skákací hrady. Náročnější turisté se můžou vydat na lovoš, boreč nebo ostrý. Nejdelší trasa, 32 kilometrů, vede až na Milešovku. Tak naschranou v neděli na Opárenské kecce.
2: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Žalman a spol. Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Rána v trávě 15 hodin 36 minut k tomu. V dopoledním pořadu Dáme řeč Českého rozhlasu Sever si s vámi dnes Renáta Filipy povídala o vašich zahrádkách. Jakou máte zahradu? Kdy jste si ji pořídili? A dozvěděli jste se, že vášnivou zahradnicí je i naše kolegyně Veronika Jaklová.
1: Moje zahrada je v procesu tvorby.
0: Ano.
1: Od zahrady, která byla zničená při stavbě, k zahradě romanticko-užitkové.
0: Mm-hmm.
1: My jsme vlastně kupovali malý dům s velkou zahradou, protože jsme chtěli chovat zvířata. Ty jsme taky chovali a můj původní záměr byl, co neplodí nebo nedává nějaký užitek, tak je zbytečné.
0: Mm-hmm.
1: A protože už vlastně v domečku a se zahradou žijeme takových 9 let, tak se proměnil i můj přístup. Z té čistě užitkové zahrady se pomalu stává zahrada i krásná. Pro mě získaly hodnotu i květiny, které dřív mi přišly úplně zbytečné a plýtvání vodou a tak. Takže v současné době vlastně máme zahradu tak, že kolem domu je zahrada okrasná, květiny, romantická, růže. A pak máme tu užitkovou, do které jsme se ještě nepustili. Haldy, stavebního dříví, tohle to je vlastně plán na letošní dovolenou, aby jsme se posunuli dál.
0: V pondělí po 9. hodině si s vámi Renáta Filipy bude povídat o poznávacích zájezdech. Jezdíte nebo jezdili jste na poznávací zájezdy, na jaký nezapomenete, nebo máte radši třeba individuální cestování? Jezdili jste s průvodcem, s cestovkou, jaký průvodce se vám zapsal do paměti a nezapomenete na něj? Volejte v pondělí po 9. hodině přímo do vysílání, nebo už teď pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti a příběhy. Teď už u nás v hudebním programu Českého rozhlasu Sever pokračuje Tess Minárčer.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Prokopěho Bitva o Karlův most, 15 hodin skoro 47 minut. S vámi je stále Český rozhlas Sever a pokračuje páteční pohodové odpoledne. Kapacita dětské psychiatrie v Liberci se rozšíří skoro o polovinu. Oddělení je umístěné v bývalé mateřské škole na Králově Háji. Prostory ale nevyhovovaly náročným potřebám péče o pacienty s duševními poruchami. Modernizace přijde libereckou nemocnici skoro na 200 milionů korun. Hrubá stavba už je téměř u konce.
1: My jsme poskytovali super péči, ale ve strašných podmínkách. Třeba byla jedna sprcha, jo, na celý, jako, ale nikam už jenom to nešlo rozšířit.
2: Vrchní sestra Blanka Starková popisuje podmínky, ve kterých dětská psychiatrie ještě donedávna působila. Bývalá školka na Králově Háji neodpovídala potřebám pacientů ani personálu, potvrzuje primářka Šárka Konečná.
3: Jsme se sem nevešli, chodili jsme na toaletu dohromady s pacientama, neměli jsme si kde uvařit čaj a děti museli spát v pětilůžkových pokojích a nebylo z pohledu hygieny ani dostatek sociálního zařízení.
2: Díky modernizaci se teď počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Rozšíří se i další zázemí, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
4: Budou tam nějaké terapeutické místnosti a nahoře v tom posledním patře bude škola a přestavbou projde i celá zahrada. Bude tam umístěn i vodní prvek, budou tam různé hrací prvky pro děti, tak aby se tady cítili co nejpříjemněji.
2: Zvenku už je původní budova téměř k nepoznání, ukazuje stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme sundovat poslední část lešení. Hrubá stavba je z nějakých 80% hotová. Děláme rozvody vody a topení. Musí se k tomu jako přistupovat opatrně tím, že se jedná o dětskou psychiatrii. Musí se hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Třeba koncový prvky sprch. Teď naposled jsme řešili, kdy vlastně sprcha je velké riziko pro samoublížení.
2: K hospitalizaci přijímá oddělení opravdu vážné případy, zdůrazňuje primářka Konečná.
3: Nejčastější diagnózy v tuhle chvíli jsou stavy po pokusu o sebevraždu a poruchy příjmu potravy. V podstatě žádné jiné diagnózy nejsme schopni hospitalizovat, protože tohle je to nejakutnější.
1: Bereme jako z celého regionu Libereckého, bereme z Hradce Králové,
2: říká vrchní sestra Blanka Stárková.
1: Ústecký kraj.
2: Na dostavbu už proto oddělení netrpělivě čeká. Teď funguje v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice.
3: Jsme rozmístěni do dvou budov s omezeným počtem lůžek, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybavený tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium opravdu skončí.
2: V plném provozu by zmodernizované oddělení dětské psychiatrie mělo být na jaře příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Michal David jako další je už připravený odstartovat. Pavel Vítek, 15 hodin 52 minut. Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce. Po 16. hodině samozřejmě pravidelná humoriáda. Dnes s herečkou Uršulou Klukovou a ještě jedno jméno pro vás mám, a to Johana. Johana dnes slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Jako hudební dárek je tady právě Pavel Vítek. A já se v 17 budu těšit opět naslyšenou u pořadu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami v Ústeckém kraji, platí do zítřejší 2. hodiny raní. V Litoměřicích se ohlasy voličů ve volbách v říjnu utká 9 stran a hnutí. Chomutov dokončil projekt na přestavbu bývalých městských lázní na knihovnu a kulturní centrum. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Většinu Ústeckého kraje zasáhnou bouřky výjima Chomutovska. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejší 2. hodiny raní, doplňuje meteoroložka Polina Matyunina.
3: Při silných bouřkách očekáváme přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm, taky se očekávají narázy větrů většinou kolem 20 metrů za sekundu, ale v ORP Varnsdorf můžeme očekávat i narázy větru mezi 60 až 100 km za hodinu.
2: V bouřkách se mohou vyskytnout i kroupy o velikosti až 2 cm. Úřad v Litoměřicích zaregistroval všechny kandidátky do komunálních voleb ve městě, kde se ohlasy utká 9 stran a hnutí. Vyplývá to z informací, které zveřejnila obec s rozšířenou působností na úřední desce. Žádnou kandidátní listinu úřad neodmítl. Volby se uskuteční 9. a 10. října. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na víc než 1 000 000 000 korun, doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový Sever.
4: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
2: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí.
1: Počasí.
2: V noci čekejte zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy ještě s bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přeháňky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem v Předlicích v Majakovského ulici bourala 4 osobní auta. Na silnici číslo 13 na příjezdu do mostu od Obrnic se stala dopravní nehoda. Na dálnici D8 na 63. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Řehlovice stojí porouchané auto a 2 osobní auta se srazila v Teplicích v Hrázní ulici. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá. Má z toho radost?
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy a nebo celý ten život?
6: No, ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No, jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale snahová, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějinu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. To jíšli u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už, ano, už to jo. I slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš, ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala, bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo, já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: A co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou.
1: Ano, ano.
0: A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu
1: ne.
0: Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekal jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: No. Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: I vám, děkujeme. Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, da Jenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem mi podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu možná.

0: nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak kaman a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet, ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drax. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drax. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
1: Humoriáda. Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
2: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
1: A kde?
2: No, prostě já jsem někam...
1: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
2: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
1: Napřed?
2: Na hranicích ne.
1: Na hranicích ne.
2: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
1: Jo.
2: Ano.
1: To. Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
2: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
1: A bojíš se doktorů?
2: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
1: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
2: No zubaře se bojím.
1: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
2: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
1: No,
2: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
1: No to, abys neutekla před zákrokem.
2: No právě.
1: To bylo horší.
2: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou plentičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
1: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
2: ano,
1: co? Do kavárny Urši.
2: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to ano. Je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí autoopravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chal.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedeny.
4: Oni v dílně říkali, že ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já nevím.
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel, tady tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
4: Já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: Děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý klub

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Důchody příští rok porostou minimálně o 300, o dalším zvýšení vláda dál jedná. Děčín zaregistroval všech 9 podaných kandidátek do komunálních voleb. Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. Počasí na zítřek, zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentů na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony a 300 tisíc lidí. Úřad v Děčíně zaregistroval všech 9 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila obec s rozšířenou působností na úřední desce. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Některé útulky v Ústeckém kraji se potýkají s vrácením zvířat, které si lidé vzali do péče na počátku léta. Většinou šlo o odměnu za pěkné vysvědčení. Teď ale rodiny zvířata vrací, popisuje Dominik Hes, ošetřovatel zvířat v psím útulku v Teplicích.
4: Najednou chodí babičky, dědečkové a chceme si vzít zvířátko za vysvědčení a tak dále, tak těm se snažím vysvětlit, že to zvířátko není žádná věc obyčejná, to je živý tvor na 15 let. S koncem prázdnin najednou už ty lidi čas zase nemají, že jo, takže po těch prázdninách se mi to vrací.
3: Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 1968 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomia Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to provázeli pískotem a skandováním.
5: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
3: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí.
2: Počasí.
3: V noci čekejte zpočátku oblačno až zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy ještě s bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přeháňky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia. Meteorologové varují před silnými bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 13 na Děčínsku mezi Ludvíkovicemi a Huntířovem je kvůli pracím údržby uzavřen jeden jízdní pruh a v Žadci je uzavřená Jiráskova ulice mezi náměstím Svobody a křižovatkou s Dlouhou ulicí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Máme chvíli po 17. hodině a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace z dneška u nás na severu Čech nám teď přináší Jiří Zeman.
2: Většinu Ústeckého kraje zasáhnou bouřky kromě Chomutovska. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejší 2. hodiny raní. Doplňuje meteoroložka Polina Maťunina.
3: Při silných bouřkách očekáváme přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm, taky se očekávají narázy větrů většinou kolem 20 metrů za sekundu.
2: V bouřkách se mohou vyskytnout i kroupy o velikosti až 2 cm. Dvě nové budovy domova pro seniory dokončila Česká kamenice na Děčínsku. V nejbližších dnech se do nich nastěhují první klienti. Nový domov pro seniory má kapacitu 28 lůžek. Stavbu za 240 milionů korun zvládlo město postavit během jednoho roku. Pokračuje starosta Jan Papajanovský ze Hnutí STAN.
4: Dokonce ta stavba zlevnila oproti předpokladu, protože se tady v průběhu realizace podařilo najít méně práce, takže oproti smluvní ceně budeme o jednotky milionů korun níže.
2: Město dostalo na stavbu dotace ve výši 168 milionů korun. Podrobnosti přineseme v následujícím vysílání. Architektonické studio Boele Architekti dnes představilo budoucí podobu někdejších městských lázní v Chomutově. Chtějí zachovat charakter budovy, recyklovat materiály použité na původní stavbu, do bazénu umístit knihovnu a zachovat odkaz na lázně třeba projekcí vody na strop. Další podrobnosti uslyšíte v následujícím vysílání. Na Tyršově mostě v Děčíně jsou nové revizní lávky. Město namontovalo je v polovině léta, třetí přibyde do konce srpna. Město za ně zaplatí 2 miliony a 700 tisíc korun bez DPH. Původní lávky byly ve velmi špatném stavu. To způsobovalo problémy technikům při kontrolách mostu. Začátek sklizně chmelu se v posledních letech posunul do druhé poloviny srpna. Ta letošní má podle předsedy Svazu pěstitelů chmele Jiřího Smetany začít mezi 22. a 24. srpnem a trvat bude zhruba 3 týdny. Letošní úroda bude zároveň podle Smetany zhruba o pětinu nižší než loni.
1: Aktuální regionální informace přinesl do vysílání Českého rozhlasu Sever Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte páteční Český rozhlas Sever a právě teď se nám rozjíždí dnešní den v kraji. Máme 14 minut po 17. hodině. Chomutov dnes představil dokončený projekt přestavby bývalých městských lázní na knihovnu a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Stavba by podle ideálního harmonogramu mohla začít příští rok. Více informací doplňuje Kateřina Kučerová.
1: Největší část budovy zabere knihovna. Architekti ze studia Boele ji umístili do původní bazénové haly, do které vloží vlastně třípatrovou dřevěnou konstrukci. Jednotlivá patra pak budou rozdělená na oddělení pro děti, naučnou literaturu a beletry. Architekti taky zachovali některé původní prvky, například skokanské můstky. Součástí centra budou taky kulturní a přednáškové sály, dětská herna, učebny, výtvarné díly, nahrávací studio, kavárna nebo prostory pro plesy a koncerty. Bývalý bazén pak připomene osvětlení, které se bude blížit tomu původnímu a večer taky světelný efekt vodní hladiny.
0: Co se následně stane se stávající budovou městské knihovny?
1: Část prostor by podle primátora Milana Merce z hnutí Nový Sever mohlo získat oblastní muzeum. Chtěli by tam vytvořit interaktivní centrum pro děti. Nejdříve ale budovu opraví, říká Merc.
2: Na první pohled ta budova vypadá perfektně, ale už je stará, má své mouchy, má své problémy. Když se podíváte, některá okna nejdou ani otevřít, nebo když se otevřou, tak se nezavřou.
1: Další prostory by i nadále využívala knihovna.
0: Když se ještě vrátíme k samotným lázním, jak bude vypadat jejich okolí a je i nějaké vyřešené parkování?
1: Ano, to současné parkování přesunou, říká architekt Pavel Pfeiffer ze studia Boele.
3: My jsme vlastně původní parkoviště u Komerční banky přesunuli do jiné lokace, která je vlastně na východní straně toho objektu a vlastně nové parkovací plochy budou podle strategie města více rozprostřeny podél celého parku, takže budovy lázní byste měli spíš přijít jakoby pěšky.
0: Přestavba má stát přibližně 1,2 miliardy. Má už město jasno, z čeho ji zaplatí?
1: Zatím ne. Primátor Merc řekl, že chce projekt zařadit mezi strategické záměry Ústeckého kraje. Spoléhá pak taky na peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory ale zatím nezná. Pokud dotaci nezískají, budou podle Merce hledat peníze z dalších zdrojů. O pokračování projektu ale bude rozhodovat až nové zastupitelstvo po podzimních volbách. Ještě doplním, že přestavba by měla být hotová do roku 2030.
0: Říká reportérka Kateřina Kučerová.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever.

0: Zpěvačka Anna Kaji, písnička Kovboj. 17 hodin 24 minut. Pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. Jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já vítám na telefonní lince teď a meteorologku Polinu Maťuninu. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak vy jste varovali před deštěm a bouřkami, opravdu se to všechno blíží, jak to tedy teď aktuálně na severu Čech vypadá?
2: A tak v současné chvíli na území Ústeckého kraje nám prší všude, jenom malinkatý kousíček Šluknovského výběžku je zatím bezesrážkovej, ale i tam v nasledujících minutech očekáváme déšť. Zatím ty srážky jsou spíš slabší, ale očekáváme, že v nasledujících večerních hodinách ještě dorazí srážky silnější a i bouřky, které se nám budou vyskytovat zejména ve východní části Ústeckého kraje.
0: Mm-hmm. Jak to vypadá s teplotami?
2: A tak maxima dneska jsme dosáhli 27 stupňů Celsia, v současné chvíli ale teploty už samozřejmě klesají vzhledem k těm srážkám. Teďka se pohybujeme v intervalu 18 až 21 stupeň Celsia a v noci nám to klesne na interval 15 až 12 stupňů.
0: Před námi je víkend, tak se pojďme podívat nejdříve na sobotu.
2: A tak v první polovině dne během soboty ještě očekáváme, že bude převládat zatažená obloha s četnýma přehánkama. Ojediněle se nám můžou vyskytnout i slabší bouřky, ale hlavně na horách, ale v odpoledních a večerních hodinách očekáváme, že oblačnost nám bude ubývat až na polojasno a přehánky se budou vyskytovat jenom ojediněle a hlavně na Krušných horách. Co se týče teplot, tak podstatně se ochladí, v sobotu očekáváme jen 18 až 21 stupeň Celsia, Šluknovský výběžek bude o něco chladnější, tam čekáme 16 až 18 stupňů.
0: A samozřejmě to doplníme o neděli?
2: A tak neděli již bude bezesrážková a primárně slunečná, očekáváme, že budeme mít hlavně jasnou až polojasnou oblohu, přechodně může být oblačno na Krušných horách a tam se může vyskytnout opravdu slabá přehánka. Co se týče teplot, tak ráno naměříme 11 až 7 stupňů Celsia a během dne dosáhneme až 22 stupňů.
0: Já moc krát děkuji za víkendovou předpověď, klidný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Mějte se hezky.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Regionální stopař. 17 hodin 32 minut nám se teď na Českém rozhlase Sever hlásí opět náš regionální stopař. Už 15. ročník Königsmíle, tedy Land Art Festivalu, dnes odstartoval u Háje pod Klínovcem. Festival propojuje Land Art, hudbu, přírodu a historii místa a vznikl za podpory Česko-Německého fondu budoucnosti a programu Interreg Evropské unie. Podrobnosti tedy přináší naše severočeská stopařka Veronika Jaklová.
1: V zaniklé osadě Königsmíle u Háje pod Klínovcem, přímo v krajině mezi loukami, lesem a torzy někdejších budov, které připomínají historii zaniklé osady. Návštěvníci se tam dostanou pěšky po cestách z Háje pod Klínovcem, z Kovářské nebo od hory Meluzína. Kdo chce přijet autem, tak musí zaparkovat na velkém parkovišti pod Klínovcem a pak jít asi 20 minut pěšky. Během festivalu je možné postavit si stan v lese nad hlavní budovou. Zázemí tvoří například česká hospůdka Spolku do krajin, tam se čepuje a podává káva a drobné občerstvení. A také saská kuchyně Spolku Lichtfabrik s vegetariánským jídlem z místních surovin. K dispozici je také čajovna. Organizátoři doporučují vzít sebou karimatku nebo deku na sezení a pro případ deště pro jistotu i pláštěnku. Když bude horko, mohou návštěvníci k osvěžení využít místní mlýnský rybník.
2: Veroniko, co můžou návštěvníci zažít?
1: Návštěvníky čekají koncerty, workshopy, přednášky, ale také tvorba umění přímo v krajině a další doprovodný program. Z hudebního programu můžeme zmínit například Jakuba Koeniga a Hvězdy, Fade, Blatherstones s Vladimírem Václavkem nebo kapelu Čtvrt na smrt. Velkou novinkou sobotního programu je křest knihy Krušnohorský poutník a představení knih Atlas zaniklých obcí Krušných hor a Vysídlit a zbourat. Odpoledne je naplánovaná také landartová procházka po nových dílech umělců. Z workshopu si mohou návštěvníci vybrat například broušení kamenů, linorit, malířský workshop nebo přírodní tkaní a práci s bylinkami Krušnohoří, také hudební zážitkovou dílnu. Program doplňují přednášky například o fotografování divoké přírody nebo o vlcích a rysech v Krušnohoří.
2: Program je dvoudenní, kdy začíná a kdy končí?
1: Festival probíhá v pátek 21. a v sobotu 22. srpna. Oficiální program začíná dnes ve 12.30 přednáškou Houby naší přírody, známé i neznámé, po které už od 13.30 následuje hudební program. Pátek pokračuje koncerty až do nočních hodin a ve 22.30 je naplánované slavnostní rozsvícení Königsmíle, po kterém ve 23.00 vystoupí DJ Nehario. V sobotu pak začíná hlavní program v 11 hodin představením účinkujících landartistů. Ve 12.30 následuje landartová procházka s komentářem tvůrců a večerní program pokračuje koncerty až do 22.30, kdy vystoupí poslední skupina Klagenfurt.
0: Prozradila v dopoledním vysílání kolegyně Renátě Filipy naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zpěvák David Del, za malou chvíli Michal Tučný, 17:39 pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Česká Kamenice má nový domov pro seniory. Městu se podařilo postavit dva objekty domova během 12 měsíců a dokonce pár milionů během stavby ušetřit. Novostavby stojí na místě bývalé továrny u řeky Kamenice. Na nový domov pro seniory si při slavnostním otevření přišli podívat i budoucí klienti.
1: Vy jste si přišli oblíbnout nový domov.
2: Tak, a protože děda je teď v té České Kamenici, tady vlastně jak je ta nemocnice.
1: No, v tom horním.
2: Tak. No a děda už potřebuje 24-hodinovou péči, takže jsme si dali žádost a děda byl vybraný.
1: Vysvětluje Michála Čechová, zatímco s tatínkem čeká na to, až si budou moci jeho budoucí domov prohlédnout i zevnitř.
3: Jo, líbí se mi to, jestli to je, ale...
2: Radši by byl doma, děda.
3: Radši by byl doma.
1: Otevření nového domova si nenechali ujít desítky lidí. Přišli se ho prohlédnout i budoucí klienti.
4: To, na co jsme opravdu pyšní s kolegy, je to, že se nám podařilo proměnit velkou část města a doufejme nastartovat tady v budoucnu i další pozitivní změny.
1: Se starostou Janem Papajanovským souhlasí i Ivan Náhlík. Je rád, že se dosud nevábné prostředí v Dolní Kamenici mění k lepšímu.
5: Nádherný počin a doufám, že to bude dál pokračovat tady v té oblasti, protože tato potřebuje jako sůl. To byla skoro taková no-go zone.
1: Kromě zvelebení bývalého brownfieldu se městu podařilo postavit dva domovy během 12 měsíců. Rychlost stavby byla nutná kvůli podmínkám dotace. Pokračuje starosta Jan Papajanovský ze Starostů a nezávislých.
6: Bylo to náročné, ale všichni odvedli skvělou práci. Sešla se tady opravdu sehraný tým na té stavbě. Díky tomu se to podařilo vlastně stihnout v tom šibeničním termínu 12 měsíců.
1: Peníze zůstaly stejné?
6: Dokonce ta stavba zlevnila oproti předpokladu, protože se tady v průběhu realizace podařilo najít méně práce, takže oproti smluvní ceně budeme o jednotky milionů korun níže.
1: Celkově měla stavba stát 240 milionů. Od Ústeckého kraje a z Fondu spravedlivé transformace pak na ní město dostalo téměř 170 milionů. Zařízení má kapacitu 28 lůžek a klienti se do něj začnou stěhovat během pár dnů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne na shledanou v Kadaně na náměstí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si nejen na Českém rozhlase Sever připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Dramatické události se tehdy odehrávaly i v Praze na Vinohradské třídě. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachytila nově objevená nahrávka. Po desítkách let tak může zprostředkovat atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: V touhle kompozici, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky boje o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo ke skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu, jo?
5: Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
7: Jo. Dobře.
5: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kraj Daniela Hůlky, přesně za 5 minut je tady 18. hodina. Končí den v kraji, jeho nám přeji ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Posílám písničku Jesus dvojice Ota Baláš a Bára Basiková. Po 18. hodině už tady bude Míra Tartárek a písničky na přání.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hasiči zatím nezasahují kvůli bouřkám, nejvíc bude pršet v Krkonoších a v Jizerských horách. Na podzim bude v Ústí nad Labem o hlasy voličů usilovat 9 stran a hnutí. Kvůli hrozícím bouřkám zrušilo liberecké divadlo FX Šaldy dnešní venkovní představení. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Z Bavorska do Česka od odpoledne postupují bouřky. Zasáhly třeba jižní části Středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba výjíždět k žádným komplikacím. Pražští hasiči se připravují na možné stoupnutí hladiny Botiče a dalších přítoků Vltavy, jak řekl jejich mluvčí Vojtěch Ročedl. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly i zesílit, říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a příhodovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
2: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš. Naopak Moravu a Slezsko čekají jen lokální přehánky nebo bouřky. Úředníci v krajském městě Ústí nad Labem zaregistrovali všech 9 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby. Vyplývá to z údajů, které dnes magistrát zveřejnil na úřední desce. Před 4 lety kandidovalo do městského zastupitelstva 13 politických subjektů. Pro letošní volby se některé spojily. Komunální volby se budou konat 9. a 10. října. Divadlo FX Šaldy v Liberci zrušilo kvůli předpovědi počasí dnešní večerní představení Pýcha a předsudek nebo tak něco. To se mělo odehrát od 20 hodin pod širým nebem na nádvoří paláce Líbig v Liberci. Divadlo o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu hrozí dnes večera v noci na Liberecku silné bouřky. Zakoupené vstupenky můžou lidé vrátit na pokladně divadla nebo na prodejním místě, kde je koupili. Sport. Čeští basketbalisté mají před sebou přípravný turnaj v německém Hamburku. Svěřenci kouče Bartoně do něj vstoupí soubojem od 20:30 s domácím výběrem, tedy s úřadujícím světovým i evropským šampionem. Ve druhém duelu play-off se utkají Chorvaté s Turky. Počasí. V noci čekejte zpočátku až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, místy ještě s bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm, odpoledne i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 na Lounsku u obce Sulet na 39. kilometru ve směru na Prahu se stala vážná dopravní nehoda. Na Mostecku na silnici číslo 15 u obce Chrámce hoří auto, na místě jsou záchranáři. A v České Lípě na křižovatce ulic Děčínská a Hrnčířská narazilo osobní auto do dopravního značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

hrála další z písniček, které nestárnou, to byla Jana Kratochvílová v stínu Kaprdiny. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den, hezký podvečer, no a hned tady máme pro vás nachystané kontakty do studia. Nejprve telefon, ten má číslo 475 212 212, také můžete napsat SMSku k nám, tedy napsat si o písničku, SMSky posílejte na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail. Ten sem k nám do studia, ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a já už tady mám nachystaný jeden písemný vzkaz, než tady budou první telefonáty. Prosím pro Milenku z Českého ráje k narozeninám písničku od skupiny Progres, Cesta životem. Děkuju Marie ze Šestajovic.

0: Skupina Progresa, písnička Cesta životem. No a my už tady máme nachystaný první telefonát po 18. hodině. A ve vysílání Českého rozhlasu Sever a v písničkách Na přání vítám věrnou posluchačku Alenku ze Stelčevse. Možná dál uslyšíme i Petra. A vás oba zdravím.
1: Ano, Mirečku, zdravíme tě oba.
0: Děkuju.
1: Tady Alena a Petr Stelčevácí a dneska bych chtěla dát zahrát písničku od Václava Neckáře, jak ten čas letí, protože
0: ano.
1: V neděli 23. přesně na ten datum, je to 23 let, co jsme se seznámili přes ústředkou seznamku v rádiu.
0: No, tak to opravdu ten čas letí, jako kdyby to bylo včera, víte.
1: No, ano, Marcelku s Radkem, Haničku do Úval, tam zdravíme.
0: Ano, ano.
1: Potom Haničku do Byliny, Janičku do Tuřany, no a prostě Jarmilku do Nuslí a všechny přátelé, co si dáváme hrát.
0: Dobře, takže i pro Alenku, i pro nápovědu Petra v dáli slyšíme. No a,
1: no, a ještě Liberec zdravím dvakrát.
0: Dobře, tak ať to oslavíte v neděli. Jo, to
1: ano, děkujeme.
0: Užijte si oba víkend a za chviličku tady bude ten Václav Neckář.
1: Ano, děkuji, ano,
0: poslech. A naslyšenou, budu se těšit. Zámec

0: Václav Neckář, jak ten čas letí? Ano, to je pravda, tak pojďme se hned věnovat dalšímu z telefonátu. Ten je z Jirkova, ve vysílání vítám a paní Marii po nějaké době. Zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Marie Jirko.
0: Zdravíme.
1: Já bych prosila písničku od Honzy Vyčítala, to tenkrát v 68.
0: Ano, bude
1: a
0: tam.
1: A bylo by to pro svého syna do Plzně Honzu, který slaví dnes 46. narozeniny.
0: Popřejete něco takhle na dálku?
1: No, chtěla bych mu zdravíčko, já mu ještě pak budu volat jako...
0: Tohle to je jako nějak dopředu přes rádio. Dobře, tak také přejeme všechno dobře, nejlepší.
1: No. A vám? A on to možná neslyší.
0: No, třeba ano, musíme být optimisti. Tak ať se hezky poslouchá i vám a možná i vzpomíná, protože ta písnička, ano, Jan Vyčítal to nekrát 68. Tak to je aktuální.
1: No, já pocházím z Plzně, pro mě je to
0: Aha, dobře. Tak ať se hezky poslouchá, zase někdy zavolejte a naslyšenou.
1: Děkuju, hezky děkuju, naschledanou.

0: Český rozhlas Sever, písničky na přání. Já už tady mám nachystaný další telefonát z Jirkova, to je náhoda. Tentokrát ve vysílání vítám a paní Boženu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, zdravím vás, Mirku, všechny posluchače. A já dneska bych chtěla poslat písničku, kterou potom řeknete.
0: Ano.
1: Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce, Marušce do Chomutova. A všem, co si dáváme hrát, a všem posluchačům, co poslouchají vaše skvělé rádio.
0: No a vy jste říkala, že byste...
1: Děkuji za zahrání.
0: Rádo se stane. Vy jste říkala, že byste ráda slyšela vzdálený hlas, tak jeden vzdálený hlas přiblížíme. Bude zpívat Helena Vondráčková.
1: No,
0: a ona ta písnička se tak jmenuje, víte. Tak až se hezky poslouchá, krásný víkend ještě přeju.
1: Děkuji a zase někdy naslyšenou. Hezký
0: budu
1: víkend,
0: tady, těšit se, naslyšenou, také děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Vondráčková písnička Vzdálený hlas. Písničky na přání tady budou zhruba ještě půl hodinu. Pojďme se tedy věnovat hned dalšímu telefonátu. A po telefonních linkách se podíváme do Štětí, kde je u telefonu nachystaný Pepa, který říká, že je Pepa dvojka, protože nám také volá ještě jiný Pepa. Pepo, zdravím.
1: Dobrý večer.
0: A také přeju hezký večer. Tak my jsme tam dneska nachystali písničku od jednoho s jedním duetem. Tak co to bude pěkného a komu?
1: No, bude to...
0: Já to prozradím. Pro koho to bude?
1: Honzu Pištoru ze Štětí a všechny Štěťáky.
0: Ano.
1: Které je byli jsme spolu na vojně s Honzou a pro Janičku Kabelkovou ze Chcebuze a její rodinu a jinak pro všechny. No pro všechny, no, který
0: dobře,
1: tak...
0: Kteří poslouchají a tak.
1: Který poslouchají a...
0: Dobře, tak jo, písnička...
1: Pro tebe a pro tvoji rodinu.
0: Děkuji moc, písnička je nachystaná, jak jsme se domluvili, budete duet Pavel Bartoň s Vladinou Pavlíčkovou a jsou tady připravení s písničkou ještě pár dní. Pepo, ať se hezky poslouchá, hezký víkend a naslyšenou.
1: Jo, děkuju tobě taky, Mirečku.
0: Děkuju.

0: Tolik je tedy Pavel Bartoň, Vladěna Pavlíčková a písnička Ještě pár dní. No a já tady mám nachystaný další telefonát a na telefonu čeká další posluchač Pepa. Ovšem tentokrát je to Pepa z Českého Brodu. Je to tak, Pepo? Zdravím. Hezký podvečer.
1: Je to tak.
0: To je dobře. Tak my jsme tam nachystali spolu další písničku. Jmenuje se Ve dvou se to lépe táhne. Budu tady zpívat Karel Černoch a Jiří Vymrl. Komu to zahrajeme? Pro koho jsme to vybrali?
1: Tak bude to pro moji kamarádku Martinu, protože mě narozeniny.
0: Aha, takže všechno nejlepší přejeme i my.
1: Tak já bych chtěl popřát všechno nejlepší. Honec zdraví, Martino.
0: Ano.
1: Tak bude to pro vás.
0: Děkuju.
1: Bude to pro moji maminku.
0: Také zdravíme.
1: A to je všechno.
0: A písnička k tomu a samozřejmě i pro vás, Pepo, jo? Ať máte hezký víkend. Tady je ta skladba, jak jsme vybrali.
1: A ještě to bude pro tetu do Zabonosti.
0: No, je to komplet. Tak jo. Tady je písnička, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naschle.

0: jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
1: Český rozhlas Sever.

Písnička, která už také patří mezi ty, které nestárnou, tak to byla skupina Činasky a písnička s názvem Kapradí. Stále jsou tady také písničky na přání. Já tady mám po velké řadě vašich telefonátů teď také nachystaný jeden z e-mailů. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Píseň na pět řádků od Petry Černocké. Všem posluchačům pro dobrou páteční náladu. Paní Černocká je úžasná. Viděl jsem se s ní osobně a když bývá v humoriádě, tak je to super. Lukáš, Nové Dvory.

0: Petra Černocká, Píseň na pět řádků, písničky na přání jsou tady stále s vámi, s námi a ve vysílání teď nebudu sám, protože ve vysílání vítám pana Františka Zlomu u Mostu, ve vysílání samozřejmě pana Františka i pozdravím, hezký podvečer vám přeju.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Děkuju. Tak Miri Matie, La Paloma a Die, tahle písnička bude hrát pro koho? Co jsme tam spolu tedy nachystali, tuhle písničku?
1: Písnička bude pro moji sestru do Meziboří, do Německa, panu Herbertovi a jeho paní Rindě.
0: Ano.
1: A také do Litvinova, paní vedoucí cukrárny u Horáku. Písnička je pro vás.
0: Děkuju.
1: A děkuji vám za vyhledání.
0: A také pro vaši paní i pro vás samozřejmě. Ať máte hezký víkend. Teď už Miri Matie a já přeju i za chviličku krásný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

Tolik tedy v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever také hudební výlet do Francie s Mirej Mathieu a skladbou La Paloma Adie. Pomalu se blíží 19 hodin, pojďme se tedy ještě také podívat na další váš písemný vzkaz a e-mail. Dobrý večer, tady čtu. Chtěl bych poprosit od skupiny Jelen písničku Jelen pro známého, pro Karla. Předem děkuji, s pozdravem Miroslav z Litoměřic a přeji vám krásný a klidný večer. Miroslave, my vám přejeme to stejné, ale teď už ta další písnička.

0: Tohle tedy skupina Jelena, písnička s také s názvem Jelen. Pomalu se nám blíží 19 hodin a to znamená za chviličku. Tady budou další aktuální zprávy a potom pokračujeme s dalšími pořady. Tak ať máte i dál hezký večer a také víkend a v pondělí po 18. hodině se těším u písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku dál silně prší, nejvydatnější déšť čeká Jizerské hory a Krkonoše. Úředníci v obcích s rozšířenou působností zaregistrovali strany a hnutí do podzimních komunálních voleb i do voleb senátních. Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Počasí na zítřek zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, odpoledne až polojasno a teploty mezi 18 až 21 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobrý večer. V Česku dál vydatně prší. Déšť teď hlásí regionu v pásu od Domažlicka a Plzeňska přes Prahu až k Liberci a Ústí nad Labem. Silnější srážky teď podle dat meteorologů jsou hlavně na Sedlčansku a Voticku, ale taky v okolí Prahy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má během večera a noci nejvíc pršet na návětří Krkonoš a Jizerských hor, kde může spadnout i 80 mm. Bouřky se z Česka postupně přesunou nad Polsko. Registrační úřady dnes rozhodly o registraci kandidátních listin pro volby do Senátu. Nejpozději zítra musí rozhodnout o registraci kandidátek do komunálních voleb. Volby budou 9. a 10. října. V Ústeckém kraji budou lidé volit do třetiny Senátu na Lounsku a Děčínsku.
2: Na Děčínsku se o post senátora uchází 5 kandidátů, na Lounsku 6. V porovnání s rokem 2020 jsou jejich počty nižší. Úřady dnes zaregistrovaly i strany a hnutí kandidující v komunálních volbách. Více jich usiluje o přízeň voličů v porovnání s rokem 2022 v Lounech, Ústí nad Labem, Děčíně a Mostě. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
3: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Ti v roce 1968 vysílali z několika studií po celé zemi nezávislé a pravdivé informace i přes snahy okupantů vysílání přerušit. Prezident zároveň vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Hovězí maso by mohlo kvůli nedostatku krmiv dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večerová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stád přes zimu. Bude se tak víc porážet. Večerová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Záleží podle ní taky na rozhodování obchodních řetězců.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami, odpoledne až polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, ve Šluknovském výběžku na 16 až 18, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku v Peruci se srazila dvě osobní auta, nehoda je se zraněním. A na sjezdu z dálnice D8 číslo 69 Trmice stojí porouchané osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří, nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá přimluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože ano. V nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí-li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali je mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o tzv. Socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiér u nás bude německé Tornado, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek to obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vypitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští, často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychologické příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, z čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic,

0: na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jednak

0: Teda paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
1: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
0: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz, to znamená na produkci slz. Mm-hmm. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
1: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
0: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
1: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
0: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
1: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce, protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce,
2: jasně.
4: Což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano. vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano. Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: To už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik
2: jenom
1: chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až ty se mě loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk. Ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mě je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: toto může,
0: zuby večer, může to způsobit
1: tyto
0: problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo, ale aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být, jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano.
3: Vy ano, jste Miluši a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku. Je tady.
5: Děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit. No, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
4: Na všechno.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj. Jo.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Čtvrtého července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tu dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo. Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila. Nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval. Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam, lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěl, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 300 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo. No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života, přišla?
4: No jistota, byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí.
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem.
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní, dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního. Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: První.
5: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska.

0: Ale pro ženu i něžně, že jste ji uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
1: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost že to, z toho, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to. Jo.
2: Matka Teresa kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
3: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
4: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No, celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
0: To je jak z pohádky.
4: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
0: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
1: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
0: Měli jste to krásný určitě.
1: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
0: Měla Miluška závoj?
1: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
4: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrch, že bude mít prostě kasu. Jo?
0: Dál nebo...
4: Dál, to víte, že... Dál.
0: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
4: Bylo to hodně slyšet.
0: Když skončil ten obřad... Jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
1: No, to se museli rozbít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
0: A pak jste se přesouvali kam?
1: Domů jsme jeli.
4: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
0: Co bylo k obědu?
4: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř. Museli jsme jíst jednoho talíře.
0: Šlo vám to?
4: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky.

0: Maminčino sestry dvě vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
1: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
0: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takovým malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
1: Co to ráno, první, manželské, po svatbě, druhý den?
0: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná jen dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova. S tím jeho bratrancem. Jako.
1: Na svatební cestu.
0: Na svatební cestu. A tam jsme pobyli asi 3 dny. A od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
1: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
2: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržel až do teďka zase, už se máme rádi teda.
3: 3 jsem tě dal.
1: Vy jste divoch.
2: No, já jsem takový šumavák, jo, takový.
0: Mě překvapil.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda chodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malý kluk?
5: Pořád je to náš malý kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovný, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona, dcera, se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek, jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neurochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zde.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělala takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil. Já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu. Ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučujou květnu veselky. Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo. No to bylo hrozný teda, to... No, já se nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala. Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak brav umělý spánku, jak to přijme mozek, jo, když no a nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snažší. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Jebrao.
4: Ty to bude pořád puštěný u nás.
3: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio můžeš je doma jde celý den.
5: Rádi, že nás poslouchá.
3: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
6: To je krásný.
4: Moc hezký.
3: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili. A ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
3: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
4: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
3: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
4: Taky se dávám, no.
5: Tak příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
4: Mě úplně... Vždycky srdce ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
3: No určitě, určitě to víte, že jo, aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
4: No jeden večer asi.
3: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
3: Měl hezky tancovat. Krásně.
4: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
4: No řetízek měla, řetízek.
3: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
3: Na tvář, na rty.
4: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
3: Manžel.
4: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
3: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
4: No má to roztáhný takhle všude. No takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
4: Skoro všechno.
3: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
3: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
3: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
4: Řeven, malovátko, narty, to je asi všechno. Vystačíš s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
3: Dá se říct klíče.
4: No klíče, taky klíče v obytu.
3: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
3: Na zahradě.
4: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
4: Manželka. ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
4: Jo.
3: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
3: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
3: 3 neděle, měsíc.
4: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
3: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
3: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
3: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
3: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
4: Když jako strašně chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
4: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
3: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
4: Večer.
3: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
3: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
4: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
3: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
3: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už si starší, jo, to už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne. No, stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
4: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
4: Já si myslím energii, jako já mám. Tak. Ten med ani nemusím mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
3: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
3: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den, kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
4: Jo, taky jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
4: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
3: Má o mě hodně velkou starost, prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo, on sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici, takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích, když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka, což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
3: Asi jo, my se máme opravdu rádi.
4: No, mami, já jí mám strašně rád, rozumím.
3: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
3: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli. Jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
4: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
3: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
4: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo? Takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
4: Zkrátka pořád jim mám rád strašně, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
3: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
4: Miluju, jo. Láska je důležitá.
3: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
3: Hrozně. Hrozně. I když už jsme dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček v chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víš, z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: Já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvíře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pasti, alebo co? Ježiš, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz ní šel fajnový hlas náramního vití vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec drátu, do který ten přístup

to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No tož, ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl, začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna, no to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
6: Jo.
5: Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek. No, tak.
4: To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já jsem měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen já.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová, ta zněla asi takto. Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale... Tak to jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: Promiňte, prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit. Ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, no, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký důbček, obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Že jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Tak, co, myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, a dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, skladnilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rády a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru. Bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic. Měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rejže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo. Taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1.9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tahleta invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14 do roku 47 to probírám. Teď v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, v Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, foták mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s tím objektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krv, teď na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmanově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tude stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal jak je Jungmanovo náměstí průchod do zahrady k bývalému semaforu,

0: dostal i pak na, to jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný, ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
1: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už, dejme tomu, dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
1: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
0: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
1: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér. A před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme tam byli naproti v Brně. Přijeli chvíkem z Prahy. No a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací. Že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí, nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. Tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci, znáte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházel z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohylé Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě supodruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: On je zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla do hru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. C'est la vie. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se smát. Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina, volá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem nějak, dvě děvčata se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkal, no já jsem se toho minula, měl jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to upeklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no, obě dvě mají po dvě novčatka. A já musím několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací drávu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo, prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným, my jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té dědině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli na močině v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku v Postaravě jsem nějak nezažil žádný, já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného. No a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky no. i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc no. než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: No, letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou no. cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nasranou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte, balíky?
1: Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.cz, ale spoléhám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači, pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě sudělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. A potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme se, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože řekli mu, že má... On prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a...
0: Nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže...
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem. Ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole. A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli petepáci, z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků, a tam byli tady tankání, tak byl ten major, říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským, namířil na ně, oni odjeli, ne. No a pak druhý den jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že se hrají, ležel jsem sanitce, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovoň prohlídku, on byl truhlář, dělal progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo.
0: No, no tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady od toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: No, tak jo, napřejo, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, no, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, prostě vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte. Dobře. Ještě se zpožděním.
1: Dobře, Už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán v skříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec. Jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se

0: povídání a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz narod v tjurmu neposadiš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha, jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky. Tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal, ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc vzít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi. Potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo.
0: Na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, jsem mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem
0: ano.
1: jim musela dávat tu informaci a právě té televizní kádrovačce tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání.
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: To bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, toť cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně bych šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě, dooblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, tak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladní, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, takže, no to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako, jen, jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych dobit, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuji za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V rádiu Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky chodil jsem se

pane Tvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až jednou poštípala

sotva se jí za ženu pojal. Kdo jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě, co bych šetřil chudou štěnici.

0: prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Když říkám všude dobře, tak co doma, že jo?
7: A A tam jsem měl větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A jedna zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
8: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli mysleli, že se perem.
7: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No.
10: Ty jsi po mně čistil.
7: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
8: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Ano, jistě, to je pro psychiatra.
7: Tohle
10: to je
7: nikdo nevysedí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli.
10: No, já jsem pak s tím byl u psychiatra, no. S tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslím si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně. Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
11: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
11: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten. Až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
7: Zblázně se, to je jídla pro celé město!

0: Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
3: Koukám. Cože tě pustila?
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
3: No máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No počkej, vážně.
3: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat, a on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
3: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
3: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to, jestli budeš Češiv, píš.
3: Šumar, já kolik si koupil těch kytek?
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
3: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
3: No jo, konečně, byla znásilněná.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl? Ale
3: znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
3: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
4: Prosím tě, pojď.
5: Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
6: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
6: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to právě.
5: No, tak pojď, no.
6: Děkuji.
3: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to se mi měl neznásilnit, nebo co?
3: Jsem musel líbat ruku, veď?
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
3: Ale prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volal.
3: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na Devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučila. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek tak, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostmo.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejné.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, bez všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
2: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebuje? Že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No ale ostatně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klovou! Udavte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No,
4: pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nasledám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, a jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten.
7: No, slovo, no, jak se vede, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
7: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to ani ne.
6: Ne, to tam nebylo.
5: Ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.